0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Právě.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

Hezké pondělní ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu z Horonínského studia Raní jízdy rádia. Jejich po víkendu znova pracovní týden. Ale buďte v klidu, zvládneme to na jedničku, protože nás čeká spousta zajímavých a krásných věcí. Třeba muzika už za chviličku.

0: Dominika, dalších i opět Radeček a Hory. Už za chviličku nabídeme v pondělí 18. května aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. No a když jsme říkali, že nás toho dneska čeká hodně, tak třeba hned v úvodu nezapomeneme společně s vámi hledat to správné místo v letadle, jež má namířeno do Řecka a termín odletu z brněnského letiště se nezadržitelně blíží. A vyhrát na rádiu jich můžete i elektrokolo.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na rádiu jich. Více info na www.radiojich.cz. Rádio jich. Počasí.
0: 4 minutky a bude 17:30. Pojďme se podívat, jak dnes bude. Když to zkrátíme, ráno podle meteorologů chladné s malou oblačností, přes den oblačnost, možností výskytu i přehánky, spíše ale v severovýchodní části kraje. Teploty dnes maximálně do 20 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně do 17 stupňů a to na západě kraje. Zbytek Zlínského kraje bude nabízet maximálně 14 stupňů. No ale když jsme říkali, že v tom Jihomoravském dneska můžeme naměřit až 20 stupňů Celsia, tak to bude, co se ranních teplot týče, docela velký skok, protože aktuálně v Novém Podvorově nebo Tvrdonicích měříme jen 5 stupňů Celsia, o stupínek více, tedy 6 máme po ránu ve Zlíně a Traplicích.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Tak v úvodu nového pracovního týdne nás čeká docela velký teplotní skok. Snad to pro vás pondělí 18. května nebude žádný šok. Míříme i na cesty na dálnici D2 na 37. kilometru u Velkých Bílovic ve směru od Břeclavy na Brno. Dejte pozor na nepojízdné nákladní auto. A na Břeclavsku mezi Němčičkami a Boleradicemi i nadále probíhají práce na silnici. Taky tady velmi opatrně. Šťastnou pondělní cestu, ať už si hem pádíte kamkoliv.
1: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: My se vydáme vstříc kalendáři, prozradíme krom jiného, kdo má třeba dneska svátek. Samo sebou zamíříme i do historie dnešního dne, ale budeme se věnovat hlavně té muzice, která by nás po ránu v úvodu nového pracovního týdne měla v dobrém slova smyslu nakopnout. Tak hezké pondělní ráno, ať se vám daří a díky, že jste s rádiem Jih, s rádiem Jižní Moravy.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1.

Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: 21 Pilots, pondělní ranní jízdě na rádiu Jich, 5.35 přesný čas a v tomto čase míříme do kalendáře. Dnes pondělí 18. května má svátek Nataša. Ženské křestní jméno Nataša pochází z ruštiny, jedná se o domáckou podobu jména Natálie, která se dnes užívá samozřejmě jako samostatná varianta. A tak Natašám blahopřejeme po ránu třeba na Uhersko, Hradišskou, kde jich máme 10, Slavkovsko jich hlásí 6, Vyškovsko 11 a na Znojemsku máme 18 dnešních oslavenkyn se jménem Nataša. Taky tam pofrčí hudební dárek, opět a Radeček nabídnou hory. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky po celý dnešní den slaví Tara a Zeus, tak hafanům a kočičkám všechno nej. A pojďme mrknout také do historie, přesně před 127 lety, tedy 18. května roku 1899, byl založen Český olympijský výbor. Byť tehdy pod trochu jiným názvem, postarali se o to sportovní nadšenci, kteří nejen, že chtěli naše atlety dostat na olympiádu, ale hlavně chtěli podpořit rozvoj sportu u nás. Pohyb je totiž tím nejlepším lékem na zdraví a dlouhověkost člověka. V dnešní době ho ale často nemáme tolik, kolik by bylo potřeba, tak si aspoň občas nezapomeňme zajít na nějakou tu procházku. Tělo nám to rozhodně vrátí. Jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a k vašim uším pravidelně vysíláme, pravda, už nějaký ten pátek. Dnes je to ale přesně 103 let od doby, kdy na našem území začalo vůbec první živé a hlavně pravidelné rádiové vysílání. V první polovině minulého století nebyl éter plný soutěží a hitů pro dobrou náladu, jak ho známe dnes. Nicméně už samotná myšlenka toho, že k vám domů denodenně někdo promlouvá přes jakousi, řekněme, krabičku, byla v té době rozhodně revoluční. Zpátky k Nataše, myž mají po celý dnešní den svátek. V pondělí 18.5. posíláme z ranní jízdy hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pětka, bude 6:45 v pondělí 18. května. Dobré ráno, zraní z rádia, za námi Brayadem, se jeho pecka Summer of 69, už za chviličku Lady Gaga s Doučí, anebo třeba taky Timbaland. Teď ale z křeťáka raní vtípek, dobré ránko.
1: No krásné ránečko, to míříme do jedné rodiny. Babičko, ty nedovedeš sama jíst? Ale dovedu, Martinku, proč si myslíš, že bych jako nedovedla sama jíst? No víš, když si včera přijela, tatínek řekl, že zas musíme tu starou škatuli 14 dnů krmit.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: jasné, slunné, ale chladné pondělní ráno vinčujeme z ranní zdy rádia. Po 6. hodině nabídeme další hity pro dobrou náladu, mezi nimi Blink 182. Stejně taky Somber. Nebo kapela Kama. A v úvodu nového pracovního týdne, tedy v pondělí 18. května roku 26. Tady nesmí chybět čerstvé jihomoravské zprávy, které vám krom jiného prozradí, že na jihu Moravy přibylo stavebních povolení, i když třeba konkrétně Břeclavsko zaostalo. Přidáme i aktuální předpověď počasí, která dnes slibuje mnohem vyšší teploty, než tomu bylo o víkendu. A slibujeme taky další svačinky.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, minutka, bude 6.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Na jihu Moravy přibylo stavebních povolení, Břeclavsko ale zaostalo a Brno zbourá starý dům ve Francouzské ulici a postaví nové byty. Na jihu Moravy letos stavební úřady vydali více povolení než před rokem. Za první tři měsíce jich bylo 1461, to je meziročně asi o 12% více. Největší stavební ruch hlásí okres Brno-Venkov, kde úřady povolili 366 staveb a rekonstrukcí. Naopak Břeclavsko zaznamenalo pokles, když tam počet vydaných povolení klesl o 7% na 173. Jihomoravský kraj měl přesto druhý nejvyšší počet vydaných stavebních povolení v celé republice. Opuštěný rodinný dům ve Francouzské ulici v brněnských Závrdovicích čeká demolice. Město na místě plánuje postavit pětipodlažní bytový dům se 16 byty. Součástí projektu budou také nebytové prostory v přízemí a komunitní zahrada pro budoucí nájemníky. Radnice teď hledá firmu, která připraví projektovou dokumentaci a dohledne na stavbu. Pokud vše půjde podle plánu, mohli by se první nájemníci nastěhovat v roce 2030.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Nový týden přinese na Moravu více slunečních paprsků a vyšší teploty, sem tam ale také dešťové kapky. Dnes bude ráno ještě polojasno až jasno, na krajním východě ale s velkou oblačností. Během dopoledne se bude postupně tvořit kupovitá oblačnost a přes den očekávají meteorologové většinou oblačno a ojedinile spíše v severovýchodní části kraje se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší odpolední teploty až 20 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 14, na západě kraje až 17 stupňů Celsia. A míříme k ranním teplotám. Velké Pavlovice Modřice 4 stupně nad nulou, Vracov měří 5 a rtuť teploměru tady v Hodoníně aktuálně ukazuje na 6 stupňů Celsia.
5: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál. I s vámi. A fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké slunné pondělní ráno i řidičům a řidičkám, opatrně na dálnici D2 na 37. kilometru Velkých Bílovic ve směru od Břeclavy na Brno. Dejte pozor na nepojízdné nákladní auto. Šťastnou pondělní cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Minutku a půl po 6. hodině. Další hodina raní zde plná hitů pro dobrou náladu a na startu fantastický kousek kapely Blink 182. Tak ať se vám daří. Hezké pondělní ráno.

0: 6:07, krásné pondělní ráno, Sombr za námi, před námi Kaskáda a nebo Lost Frequencies. A než se podíváme na stavbu nových domů a bytů, tak jedna dopravní informace: v Brně v Olomoucké ulici u křižovatky Stěžební havarovala dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. A teď už k těm bytům a domům. Řada vesnic a měst v okolí Brna se v dalších letech musí připravit na velký nárůst obyvatel. Radnice proto chtějí stavbu bytů dokonce omezit. Újezdu Brna, Rajhrad nebo Modřice řeší velmi rychlý růst počet obyvatel. Kvůli nové bytové výstavbě tam mají v příštích letech přibýt stovky až tisíce lidí. Radnice proto začínají výstavbu brzdit nebo podmiňovat vznikem školek, škol či další občanské vybavenosti. Obce upozorňují hlavně na rostoucí dopravní zátěž a obavy, že rychlý příliv nových obyvatel nezvládnou. Třeba v Pohořelicích chtějí tempo výstavby omezit tak, aby developer dokončil maximálně 20 bytů ročně. I data Českého statistického úřadu potvrzují, že okres Brno-venkov je cílem silné migrace zejména mladých rodin, které hledají rovnováhu mezi klidným prostředím v blízkosti přírody a výbornou dostupností do krajské metropole.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Krásné slunné pondělní ráno, 6 hodin a 14 minut, zraní znělo z frekvencí, za chvíličku kapela Kabát. I když možná na Kabáty to po ránu je chladněji, ale jak zaznělo v předpovědi počasí dnes v Jihomoravském kraji, až 20 stupňů Celsia.
1: Dovezeme vám parádní svačinu až do práce.
0: Což značí, že se nám vrací teplejší počasí, bude taky více slunečních poprsků, pravda, jak jsme taky zmiňovali, nezbavíme se, ale dešťových kapek sem tam se objeví. No ale když už se něco vrací v podobě těch vyšších teplot, tak se musí po víkendu vrátit samozřejmě i ta fantastická šňůra parádních svačinek. Je to tak, i v úvodu nového pracovního týdne za vámi dorazíme, protože my stále víme, že když máte hlad, nemáte dobrou náladu ani v práci, vám to neutíká. Proto i dnes z rádia jich dovezeme parádní svačinu až do práce. I dneska si budete moci pochutnat na fantastických záležitostech od Racia z Břeclavy a také na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice se můžete těšit. A kdeže dneska konkrétně se objeví Vojta s těmi pochutinami? No, našich služeb, respektive webu, využili třeba Unis jako v Uherském Ostrohu, taky Mesit Uherské Hradiště a chybět nebude návštěva Elfetexu SRO ve Starém Městě Uherského Hradiště. I ti totiž mrkli na náš web www.radiovich.cz. Velmi jednoduše se zaregistrovali a řekli si prostě o tu parádní svačinku do práce. Chcete i vy? Mrkněte na náš web www.radiovich.cz a jinak si nechte chutnat.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké pondělní ráno, Moravo, toto byly Penny Gedriskou, za chvíličku Belinda Carlisle. Na celou Jiží a jihovýchodní Moravu vyrazí, co nevidět, taky Taylor Swift. A pondělí určitě potěší Mandra, že? Před námi pondělí 18. května, před námi další čerstvé, tentokrát ale krátké jihomoravské zprávy. Co nevidět, se zaměříme na ranní moravské teploty, které jsou sice po ránu lehce nad bodem mrazu, ale v průběhu dne meteorologové slibují až 20 stupňů, konkrétně na přesná čísla se co nevidět podíváme a zamíříme za vámi na cesty. Hezké ráno a díky, že jste s rádiem JIK, s rádiem Jižní Moravy.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný JIK.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Hezké květnové ráno, Moravo, 2 minuty a bude 6:30.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Hotely a penziony na jihu Moravy letos v prvním čtvrtletí ubytovali téměř 315 tisíc hostů, což je meziročně asi o 2% více. Za růstem stojí hlavně čeští návštěvníci, zatímco turistů ze zahraničí mírně ubylo. Frekventovaný most na Palackého třídě v Brně čeká demolice a následná výstavba nového přemostění. Most se silnicí i tramvajovou tratí je podle města ve špatném technickém stavu a oprava by byla dražší než nová stavba.
1: Rádio Jih. Počasí.
11: Ve Zlíně aktuálně 5 stupňů, 5 hlásí také Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hluk.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: V Brně v Olomoucké ulici u křižovatky Stěžební havarovala 2 osobní vozidla, počítejte s omezením. Šťastnou pondělní cestu.
12: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Je pondělí 18. května, v ranní jízdě rádiu Jih připraveny další hity pro dobrou náladu a těsně před 7. Společně zkusíme najít správné místo v letadle. Ano, i dneska po víkendové pauze budeme hrát o luxusní dovolenou v Řecku.

0: 6.37 v pondělní raní z Taylor Swift. Za chviličku mandraže a ona se smála. No, možná, že se i tato cestující chviličku smála, pak jala si padla brada. No, v úvodu nového pracovního týdne si nabídneme romantiku, protože Indros tady čas od času, možná poměrně často poslední dobou mívá různé příběhy z letadel, kdy se prostě někdo napil, dělal tam nepořádek, nebo se někdo nevhodně choval v tom letadle a cosi.
1: Zhodou okolností dnes to bude. Dnes je tam zase velice podobný příběh, ano.
0: No, tak já nabídnu romantiku, jo. Ano? Dvojice si během letu s panami do Argentiny spletla biznis třídu z ložnicí. 55-letý muž a 60-letá žena se podle svědků seznámili až na palubě a během 7-hodinového letu dali průchod vášním přímo na sedadlech. Vše ale samozřejmě neuniklo ostatním cestujícím, který prý trošičku záviděli, ani posádce, no a po přistání na ně čekala policie a oba skončili na služebně, teď jim prý hrozí pokuta a možná i zákaz létání s aerolinkou. Tak mi to připadá jako volné pokračování Emanuely z 90. let. To, že se někdo oddává sexuálním radovánkám na palubě letadel, to se čas od času stane. Že to je 55-letý chlap a 60-letá žena, dejme tomu. Ale že se teprve seznámí na palubě toho letadla, všechno to trvá 7 hodin a oni zvládnou to, co někteří ne, za 6 měsíců, potom co spolu začali chodit, teda... Nevím, jestli je to na klobouček dolů, ale rozhodně to stojí za to.
1: No, za mě neuvěřitelné, já jsem chtěl právě něco podobného říct na závěr, že je to takový příběh, který bys řekl, že může být tak jedině sfilmován, nějaký hollywoodský příběh, že to může být jenom ve filmu, v seriálu, že přece jenom v reálu to funguje trošku jinak, no ale vidíme, že...
0: Evidentně ne.
1: Evidentně prostě se to může stát i v reálu, že to je jako ve filmu a sebe asi mrkli, přeskočila iskra a už to bylo... Víš, jak je taková ta scéna, jako třeba v tom seriálu, jakože na sebe mrknou, naraz jako střih a už jsou někde. No tady to vlastně bylo úplně jako naprosto stejně jako v tom filmu.
0: Nevím, jestli tady jde použít láska je láska, ale...
2: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní pobočka Kyjov, vás srdečně zve na koncert Mariana Banga. Koncert se uskuteční v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevidomých v neděli 24. května od 4:30 odpoledne v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kyjově. Vstupné je dobrovolné.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pátku po 6:45, Zara Larsson, co nevidět, Pink.
1: Jedině Rádio Jich vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: A my vás můžeme pinknout pod řecké sluníčko. Je to tak, dámy a pánové, v pondělí 18. května pokračuje největší rádiová záhada, minimálně ta květnová letošního roku, protože stále společně s vámi hledáme výherní sedadlo v letadle. V letadle, které 11. června odletí z Brna přímo do... nebo respektive na překrásný řecký ostrov Evia, druhý největší ostrov po Krétě. Vy už víte, že bydlet budete ve vile Eleny v letovisku Pevky, na pláž to budete mít pouhopouhých 60 metrů. Vy už víte, že velmi blízko tam budete mít krásnou přírodu, vodopády, hory i termály. To všechno za jedno jediné správné výherní sedadlo. Těch typů je celá řada. My jsme dokonce nabídli tabulku špatných typů. Přesto se nám bohužel zatím, alespoň tedy do dnešního dne, do dnešního rána, nepodařilo společnými silami najít to správné místo v letadle. A tak v tom budeme pokračovat. Dokavať někdo z vás tu dovču za téměř 30 tisíc korun nevyhraje. Luxusní letecká dovolená v Řecku pro dvě osoby je stále ještě k mání na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy, a taky dnes můžete vybírat z čísel 1 až 25 a z písmen A až F. 518-345-678, telefonní linka k nám sem do studia právě teď aktivovaná, tak pojďte zkusit štěstí, jestli v úvodu nového pracovního týdne dokážete nabídnout správné místo v letadle. Dobré ráno komu?
2: Dobré ráno, tady Petra.
0: Petra volá odkud?
2: Volám z Brna, z Kuřan.
0: Super, Peťulko, ty to taky zkoušíš už po několikáté v naší soutěži, pravidla jsou jasná, jednou za
2: ano.

0: první šance v tomto týdnu a bude úspěšná F11. F11 to bohužel taky není.
1: Tak jo, děkuji vám, hezký týden, ahoj.
0: I tobě ahoj, čau čau, měl by být teplejší a slunější než dny předchozí. Takže to budeme užívat, ale přece jenom to řecké sluníčko. A ono tak, nechci říct, že nejde o to řecké sluníčko, ale jde o ten klid, o tu pohodu, o ten relax, který vás od 11. do 18. června v Řecku čeká. No a čeká to na někoho z vás? Už v další hodince může být rozhodnuto. www.radiojich.cz, podrobnosti o této soutěži. A děkujeme partnerovi soutěže, jimž je stále cestovní kancelář KM Travel. www.kmtravel.cz.
2: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jich.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
2: Rádio Jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: krásné pondělní ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Za chvíličku další hity pro dobrou náladu. Vlastně tady pro vás máme připraveno ranní hudební jmény, tak pojďme něco málo ochutnat. Po 7. hodině Jolanda. Poetika. A nebo Rouši. Pondělí 18. května nabízíme taky další čerstvé jihomoravské zprávy. Na jihu Moravy přijelo více turistů. Cizinců ale ubylo. Podrobnosti za chviličku, navrch přidáme aktuální předpověď počasí. Nový týden přinese na Moravu více slunečních paprsků a vyšší teploty, ale sem tam taky dešťové kapky. Více prozradím za chviličku meteorologové. No a doufám, že po 7. hodině najdeme správné místo v letadle.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human a Zavnišník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
3: Máme minutku po 7 hodině, přejeme hezké pondělní ráno. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Na jih Moravy přijelo více turistů, cizinců, ale ubylo a Brno plánuje zbourat most na Palackého třídě. Hotely a penziony na jihu Moravy letos v prvním čtvrtletí ubytovali téměř 315 tisíc hostů, což je meziročně asi o 2% více. Za růstem stojí hlavně čeští návštěvníci, zatímco turistů ze zahraničí mírně ubylo. Nejvíce zahraničních hostů přijelo ze Slovenska, následovali Poláci a Němci. Návštěvníci strávili v kraji dohromady skoro 540 tisíc nocí, to je meziročně nárůst o téměř 6%. Jihomoravský kraj byl podle počtu hostů třetím nejnavštěvovanějším regionem v celé republice. Frekventovaný most na Palackého třídě v Brně čeká demolice a následná výstavba nového přemostění. Most se silnicí i tramvajovou tratí je podle města ve špatném technickém stavu a oprava by byla dražší než nová stavba. Brněnské komunikace nyní hledají projektanta, který připraví dokumentaci pro celý projekt. Přestavba mostu vyjde podle odhadů na více než 200 milionů korun. Demolice a stavba nového mostu by mohly začít kolem let 2029 až 2030 a výrazně zasáhnout dopravu aut i tramvají.
4: Rádio Jih. Počasí.
3: Ráno chladné, ale se sluníčkem, maximálně malou oblačností, přes den oblačno, s možností výskytu nějaké té přehánky, ale v úvodu nového pracovního týdne v Jihomoravském kraji i přesto přeze všechno naměříme až 20 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji maximálně 14, na západě kraje až 17 stupňů Celsia. 3 minutky po 7, Moutnice 6, Kyjov, Vacenovice, Sedlec u Mikulova měří 7 stupňů Celsia.
6: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistacar Hodonín a Kyjov.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Míříme po 7 hodině i na cesty na trase z Brna na Pohořelice před sjezdem na Rajhrad. Dejte pozor na nějaký kovový předmět v levém jízdním pruhu. Míříme taky do Brna v ulici Terezy Novákové. Dopravní nehoda dvou osobních aut. Na místě dopravní nehodu aktuálně vyšetřuje policie. Počítejte se zdržením a další dopravní nehoda dvou osobáků. Naštěstí také bez zranění v ulici Olmoucká. I tady opatrně, šťastnou cestu.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: A v Číluš Jolanda.

0: startu nového pracovního týdne mají svátek ženy se jménem Nataša. Je to tak, v pondělí 18. května slaví svátek, na Hodonínsku jich máme 9, v Břeclavsku jich hlásí 10. Gratulace po ránu míří na Uhersko-Brodsko, tady bychom je spočítali na prstech jedné ruky, míříme na Znojemsko, kde jich je 18. Tam pofrčí poetika a blízko, co by pondělní ranní hudební dárek. Ženské křestní jméno Nataša pochází z ruštiny, jedná se o domáckou podobu jména Natálie, je se dnes užívá i jako samostatná varianta. Míříme i do zvířecí říše, svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes mají Tara a Zeus, tak hafanům a kočičkám všechno nej. A míříme i do historie, přesně před 127 lety, tedy 18. května roku 1899, byl založen Český olympijský výbor. Byť tehdy pod trochu jiným názvem, postarali se o to sportovní nadšenci, kteří nejen, že chtěli naše atlety dostat na olympiádu, ale hlavně podpořit rozvoj sportu u nás. Pohyb je totiž tím nejlepším lékem na zdraví a dlouhověkost člověka. V dnešní době ho ale často nemáme tolik, kolik by bylo potřeba, tak si aspoň občas nezapomeňme zajít na nějakou tu procházku. Tělo nám to rozhodně vrátí. No a jsme rádio Jih, rádio Jižní Moravy, jak vašim uším pravidelně vysíláme už nějaký ten pátek. Dnes je to ale přesně 103 let od doby, kdy na našem území začalo vůbec prvně živé vysílání, hlavně pravidelné rádiové vysílání. V první polovině minulého století nebyl éter plný soutěží a hitů pro dobrou náladu, jak ho známe dnes. Nicméně už samotná myšlenka toho, že k vám domů denodenně někdo promlouvá přes jakousi, řekněme, krabičku, byla v té době naprosto revoluční. Zpátky k Nataša, my jsme dneska svátek, posíláme 12 minut po 7. hodině slibovaný pondělní hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rozhýbá naše tělo v 7 hodin a 17 minut. Hezké slunné pondělní ráno, Moravo.
1: No a my míříme zase do vzduchu. Máme tady let, kde tentokrát nesouložili dva, kteří se viděli poprvé, o čem tady mluvil Lukeso v předchozím vstupu, ale máme tu zase takové ty narušitele. Cestující z letu z Londýna na Ibicu si asi představovali klidný start dovolené, místo toho dostali prý palubní verzi reality show. Dva muži se totiž během letu chovali tak agresivně, že pilot musel nouzově přistát ve francouzském Toulouse. Další příklad toho, když se lidé chovají na palubě tak, jak by neměli. Na palubě bylo 184 lidí, čili dost, k tomu posádka, která měla co dělat, aby celou situaci zvládla. Muži prý i uráželi cestující, ignorovali pokyny a dovolená jim nakonec skončila spíše u soudu než u moře. Teď dostali 10měsíční podmínky a musí zaplatit přes 10 000 eur pokuty. Společnost Ryanair, které se celý případ týkal, připomněla, že má pro podobné chování nulovou toleranci a že cestující chtějí hlavně klidný let. A není to vůbec poprvé, co se něco takového řešilo. Loni zase jiná skupina, taky u Ryanairu, skupina opilých pasažérů zkoušela během letu otevřít nouzový východ. Já mám pocit, že i o tom případu jsme tady u nás na jihu informovali. No, dějí se to věci ve vzduchu, no.
0: To zcela určitě, jak bezpečnost nejenom v letectví na prvním místě. My pevně věříme, že v té naší soutěži, ve které můžete i v této hodince získat luxusní leteckou dovolenou v Řecku, když už poletíte, tak budete mít poklidný let, že budete mít prostě kolem sebe pasažéry, které nikdo nebude muset umět.
1: No, není nadklidný let. No.
0: Je to tak.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: With you v pondělní ranní jízdě a Fun Factory. Za chviličku divokej byla tsunami. Pondělní ranní jízdě rádi, jak zazní Britney Spears. A nebo Geta, Swims a Tones & Ty v pondělí mají co nabídnout jihomoravské zprávy rádi. Tak tu kratší verzi si budete moci vyslechnout už za okamžik.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když nemůže...
3: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, Britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
4: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
6: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
8: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
9: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
10: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
11: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
12: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
13: Skonto nábytek.
14: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Skonto nábytek.
15: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
16: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
17: Dobré pondělní ráno, Moravu je půl osmé.
18: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
19: Na jihu Moravy letos stavební úřady vydali více povolení než před rokem. Za první tři měsíce jich bylo 1461, což je meziročně asi o 12% více. Největší stavební ruch hlásí okres Brno-Venkov, kde úřady povolili 366 staveb a rekonstrukcí. Opuštěný rodinný dům ve Francouzské ulici v brněnských Záberdovicích čeká demolice. Město na jeho místě plánuje postavit 5podlažní bytový dům se 16 byty. Součástí projektu budou také nebytové prostory v přízemí a komunitní zahrada pro budoucí nájemníky.
18: Rádio Jih. Počasí.
19: Aktuálně ve Zlíně 8 stupňů, sedmičku hlásí Sudoměřice, Kostice a Buchlovice.
18: Rádio Jih. Doprava.
17: Hezké ráno na cesty na D2 na 34. a 5. kilometru u Staroviček. Ve směru na Břeclav dejte pozor na nepojízdné osobní auto odstavené na krajnici a na trase z Brna na Pohořelice za Modřicemi probíhají práce na silnici. Tady opatrně, příhem šťastnou pondělní cestu.
18: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
17: Taky jste si někdy položili otázku, zdali pak se poctivost vyplatí? My vám za pár minut dokážeme, že ano. Minimálně v některých.

0: 7 hodin 38 minut, už jsme to nakousli před chviličkou. Platí stále, dámy a pánové, či chcete-li, je to pravda, že s poctivostí nejdál dojdeš? Co myslíš?
1: No to já nevím, čověče, jako v této době, takto, je to velice hezké přísloví, ale jestli platí, na to už bych si nevsadil ani zlamenou grešty.
0: No minimálně v tomto případě se poctivost opravdu vyplatila. Muž z americké Jižní Karolíny našel na benzínce výherní los, který měl na svých bedrech výhru 10 000 korun. A místo toho, aby si peníze nechal, tak pátral společně s obsluhou té benzínky po skutečném majiteli a představte si, podařilo se ho vypátrat. Když se přihlásil, tak mu samozřejmě tento chlapík z Jižní Karolíny ten tiket bez váhání vrátil a prý tehdy prý získal naprostý pocit, že se mu to jednou vrátí. A o 2 měsíce později vyhrál v loterii v přepočtu přes 12 milionů korun a říká, že to je za to, že byl poctivý.
1: Tak to je doopravdy jako tak. Tady se to vyplatilo v neuvěřitelné míře a je fajn, že člověk, který teda doopravdy to vrátil, tak se mu pak dostalo zadosti učinění v podobě té jeho obří výhry. To doopravdy jak jo? To je případ, který bys mohl říct.
0: Zemí,
1: prostě nevymyslíš, něco fakt musí existovat. Jako já vždycky říkám, že všechno v životě se děje z nějakého důvodu. Tak to je možná jeden z těch dalších důkazů.
0: No, navíc řekl, že si těch 12 milionů nenechá jenom pro sebe, ale část peněz chce použít na pomoc ostatním. No, možná, že tomu štěstíčku jde zase trošičku naproti a třeba zase časem vsadí a nějaký ten melon mu zase přistane do té kapse.
1: No, člověk neví, no, tak jako zase na druhou stranu, že těch melonů měl dost, jako může nechat i ostatním.
2: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na drautomobiles.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservis.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12 minut a bude 8, dobré pondělní ráno, Moravo, DJ David Guetta, tedy svým s Atoms and I, za chviličku Hathaway a nebo Calvin Harris. Je tady pondělí 18. května, máj, lásky čas. A co tak s tou svojí láskou strávit týden pod řeckým sluníčkem?
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Už je to tak, dámy a pánové, stále bohužel neúspěšně pátráme po správném místě v letadle, ale že bychom tu velkou, to velké tajemství odhalili hned v úvodu nového pracovního týdne, no, byla by to naprostá pecka, kdyby někdo z vás dnes, teď aktuálně v ranní jízdě získal luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 tisíc korun. 11. června už je odlet. Čas na nějakou tu přípravu samozřejmě ještě, ale domluvit si tu dovolenku se šéfem nebo se šéfovou, to taky potřebuje nějaký ten čas. Tak pojďme vybírat další z čísel 1 až

0: pochopili mobilní telefony či klasické pevné linky, víme, že jste v práci, máte nějakou tu činnost, takže 3, 2, 1 včílek, můžete volat k nám sem do studia a zkusit najít správné místo v letadle, jež společně s vámi a ještě s někým vyrazí do Řecka. Dobré ráno, přejeme komu? Halo, halo, tady Raněk z rádia, jako pak tam zdravíme.
1: Vlastík.
0: Vlastík volá odkud, prosím?
1: Z Břeclavy.
0: Super. Vlastíku, kdy jsi byl naposledy na dovolené u moře, kdy ses opaloval?
1: No, bylo to nějak loni, asi v létě.
0: A prozradíš nám, kde jsi byl?
1: V Itálii.
0: A prozradíš taky, s kým to bylo?
1: Přítelkyni.
0: Super. A předpokládám, že bys vzal přítelkyni do Řecka, kdyby jsi teďkom uspěl.
1: No, určitě.
0: No, určitě. Tak pojďme na to správné místo v letadle.
1: Tak zkusíme F-19.
0: F jako Franta?
1: Ano.
0: A 19, jo?
1: Jasně.
0: F-19. No, každý je strůjcem svého štěstí, zkoušíme F-19. Je to správné místo v letadle, či nikoli? F-19 není ani nebude, protože to už typováno bohužel bylo, je mi to moc na to. Je to hra, měj se hezky, příště třeba za 8 až 40 hodin, pokud to nikdo nevyfoukne. Měj se hezky. Tak F-19, dámy a pánové, já jsem myslel, že už se toho nedočkáme, protože těch dublovaných sedadel už tady bohužel byla celá řada. A tak stane se, no tak co? Se z toho nepotento, ne? A zkusíme to dneska na rádiích znova. Pondělí 18. května stále na rádiích může někdo z vás získat luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 000 korun. Partner naší soutěže, kdyby náhodou někdo netušili, když o tom pochybuju, je cestovní kancelář KM Travel. www.kmtravel.cz. Možná čas vybrat si tu dovolenku.
2: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: startu nového pracovního týdne. Vzpomínka na léta 90. Headway po 8. už s námi Sigala, Kygo nebo taky z to zvířat.
1: Nebylo nic, já jen kdyby směla.
0: Brno zbourá starý dům ve Francouzské ulici.
1: Nebylo nic,
0: co místo toho vznikne, prozradí pondělní jihomoravské zprávy za tem 18. května.
2: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
3: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
3: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
3: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
5: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
6: Šardice slaví 740 let a bude to nářez.
7: Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickýnářez.cz.
8: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět vrtlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
9: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
10: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
11: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
9: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
10: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
11: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
9: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
12: Hledáte program pro děti na léto?
13: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
12: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
14: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Dobré pondělní ráno, Moravo, máme minutu po osmé.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
18: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
19: Na jihu Moravy přibylo stavebních povolení, Břeclavsko ale zaostalo a Brno zbourá starý dům ve Francouzské ulici a postaví nové byty. Na jihu Moravy letos stavební úřady vydali více povolení než před rokem. Za první tři měsíce jich bylo 1461, což je meziročně asi o 12% více. Největší stavební ruch hlásí okres Brno-Venkov, kde úřady povolili 366 staveb a rekonstrukcí. Naopak Břeclavsko zaznamenalo pokles, když tam počet vydaných povolení klesl o 7% na 173. Jihomoravský kraj měl přesto druhý nejvyšší počet vydaných stavebních povolení v celé republice. Opuštěný rodinný dům ve Francouzské ulici v brněnských Zábrdovicích čeká demolice. Město na jeho místě plánuje postavit pětipodlažní bytový dům se 16 byty. Součástí projektu budou také nebytové prostory v přízemí a komunitní zahrada pro budoucí nájemníky. Radnice teď hledá firmu, která připraví projektovou dokumentaci a dohledne na stavbu. Pokud vše půjde podle plánu, mohli by se první nájemníci nastěhovat v roce 2030.
18: Rádio Jih. Počasí.
0: Nový týden přinese na Moravu více slunečních paprsků a vyšší teploty, sem tam ale i dešťové kapky. Dnes konkrétně ráno ještě polojasno až jasno na krajním východě, ale s velkou oblačností. Během dopoledne se bude postupně tvořit kupovitá oblačnost a přes den očekávají meteorologové většinou oblačno a ojediněle, spíše však v severovýchodní části kraje se mohou vyskytnout dešťové přehánky. Teploty však až 20 stupňů Celsia, v Jihomoravském maximálně 17 stupňů ve Zlínském kraji a míří k aktuálním teplotám. V Brně měříme 11, Velké Bílovice mají 10, Strážnice Stupava po 9 stupních Celsia.
7: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
18: Rádio Jih. Doprava.
0: A v pondělí 18. května míříme také po 8. hodině na cesty. V Brně v Holcově ulici u sjezdu z Ostravské se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením provozu a logicky tím pádem i se zdržením. V Brně v Králově Poli na Hradecké ve směru do centra dejte pozor na nějaké balíky v jízdních pruzích. A na D2 mezi 34. až 41. kilometrem ve směru na Bratislavu u Kranice probíhají údržbové práce. Taky tady v pondělí 18. května opatrně.
18: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Mezi 8 a 9 hodinou další hity pro dobrou náladu, taky soutěž, dejte si pozor na jazyk a za pár minut se budeme věnovat tématu, kdy řada vesnic a měst okolí Brna se údajně v dalších letech musí připravit na velký nárůst obyvatel, což se ale zase nelíbí radnicím. Podrobnosti už za chvíli.

0: 12 minut po 8 hodině Shakira v pondělní ranní jízdě, co nevěd Kaigo a nebo 100 zvířat. A teď už míříme za tím bydlením, jak jsme slíbili. Řada vesnic a měst v okolí Brna se v dalších letech musí připravit na velký nárůst obyvatel. No a radnice proto chtějí stavbu bytů omezit. Újezdu Brna, Rajhrad nebo Modřice řeší velmi rychlý růst počtu obyvatel. Kvůli nové bytové výstavbě tam mají v příštích letech přibýt stovky až tisíce lidí. Radnice proto začínají výstavbu brzdit nebo alespoň podmiňovat vznikem školek, škol či další občanské vybavenosti. Obce upozorňují hlavně na rostoucí dopravní zátěž a obavy, že rychlý příliv nových obyvatel nezvládnou. Třeba v Pohořelicích chtějí tempo výstavby omezit tak, aby developer dokončil maximálně 20 bytů ročně. I data Českého statistického úřadu potvrzují, že okres Brno-venkov je cílem silné migrace, zejména mladých rodin, které hledají rovnováhu mezi klidným prostředím v blízkosti přírody a výbornou dostupností do krajské metropole.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: 18 minut po 8 hodině v pondělní ranní zvěst, to zvířat, no a u zvířat vlastně zůstaneme.
1: Je to tak, mnozí z vás určitě nechtějí zůstat na dálnici trčet kvůli čemukoliv, mohou se tam stát nehezké věci, ale možná by vás nenapadlo, že můžete klidně zůstat na dálnici trčet kvůli tomu, kvůli čemu tam zůstali teď trčet řidiči na švýcarské dálnici A16, ty totiž zažili v minulém týdnu velmi netradiční dopravní omezení. Provoz zastavila kachní rodinka, normálně se tak promenovala po dálnici. Policisté ji uzavřeli v obou směrech, to i hned poté, co několik kachňat spadlo do odvodňovacího kanálu v dělícím pruhu. Na místo vyrazili navíc i hlídky, stejně tak byla povolána i veterinární správa a byla z toho velká akce. Ta akce byla samozřejmě záchrana, aby se těm kachňatům a tak dále vůbec nic nestalo. Řidiči popisovali celou tuto humornou situaci prý jako z animované pohádky. No tak humorně to popisovali ti, kteří extra nespěchali, že ti, kteří spěchali, tak z toho asi zrovna třikrát na větvi nebyli. 9 malých kachňat se naštěstí podařilo rychle vytáhnout a převést do útulku. Tam je nakonec adoptovala jiná kachní samice, takže o náhradní maminku mají postaráno. Dálnice byla kvůli zásahu uzavřená asi půl hodiny a řidiči tentokrát stáli v koloně kvůli opeřencům a ne kvůli nehodě, jak jsem říkal na začátku, že to jsou ty případy, kdy jsme zvyklí, že ta dálnice nejede. Toto je přeci jenom kuriozitka. Policie prý ocenila pohotové řidiče, kteří na neobvyklou situaci upozornili.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní ráno je se zpěvačkou Miley Cyrus, pondělní raní je po půl deváté taky Lilywood and the Prick, Ed Sheeran, nebo kapela Krištof. Úvod nového pracovního týdne, prozradíme co nového na jižní a jihovýchodní Moravě, připraveny pro vás máme krátké jihomoravské zprávy a taky další soutěž.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
5: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
0: Je půl deváté, přejeme hezké pondělní ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Hotely a penziony na jihu Moravy letos v prvním čtvrtletí ubytovali téměř 315 tisíc hostů, což je meziročně asi o 2% více. Za růstem stojí hlavně čeští návštěvníci, zatímco turistů ze zahraničí mírně ubylo. Frekventovaný most na Palackého třídě v Brně čeká demolice a následná výstavba nového přemostění. Most se silnicí i tramvajovou tratí je podle města ve špatném technickém stavu a oprava by byla dražší než nová stavba.
1: Rádio Jih. Počasí.
12: Momentálně měříme ve Veselí nad Moravou již 10 stupňů, stejně tak hlásí desítku Prušánky a Ladná, Bučovice mají 11.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme na naše dálnice, konkrétně na D2 a i na dálnici D1, na D2 na 9,5 kilometru u Blučiny ve směru na Brno došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Nehoda je odstavená na krajnici, provoz v místě ale zpomaluje, tak projíždíte opatrně. Z D2 na dálnici D1 na 200 kilometru směrem od Vyškova na Prahu stojí u krajnice porouchaná motorka, i tady projíždějte velmi opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
1: Už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A k když už jsme na dálnici D1 vzpomněli motorku, v tomto případě nepojízdnou, a podíváme se na jiné motorky. A rovnou se podíváme na Eurobike Fest, jež se uskuteční od 28. do 31. května v kempu Merkur. Máme pro vás dvě vstupenky, získat je můžete v naší soutěži, dejte si pozor na jazyk. Startujeme za pár minut, teď Lilywood and the Break.

0: Při pondělku v raní z Gerardej zpěvačka Kylie Minogue, záklečku Ed Sheeran a teď v 8.38 soutěž, dejte si pozor na jazyk. A máme pro vás sobě rádio, jich rádio Jižní Moravy, další lupeny na fantastickou akci.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Hrajeme o dvě vstupenky na Eurobike Fest, jež se uskuteční od 28. do 31. května v kempu Merkur v Pasohlávkách. Čekají vás skvělé hudební show, epické kousky na motocyklech, letecká show, bojové sporty a mnoho, mnoho dalšího. Za 5, 4, 3, 2, 1 v Chill jsme aktivovali telefonní linku k nám sem do studia 518-345-678. Máte-li chuť, čas a zájem dát si pozor na jazyk a hlavně užít si Eurobike Festu, volejte k nám sem do studia a zkuste své štěstí. Dobré ráno, přejeme komu?
2: Tady Tomáš.
0: Tomáš volá odkud?
2: Já volám ze Zlína.
0: Super, tak Tome, pravidla jsou určitě jasná, tak jdeme rovnou na to. Chceš vyrazit na Eurobike Fest?
2: Ano, určitě.
0: Ano, určitě, zase to ano, to nemůžeme používat, je mi to líto, čau, čau. No, tak tady to bylo naprosto jasné. Hned první odpovědi zaznělo ano, možná ke konci také ne, zase to nevyšlo. Tak snad zítra, necháme se překvapit.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rozboru nového pracovního týdne na rádiu, jich nabízíme hity pro dobrou náladu, ale v pondělí 18. května si dokážeme poradit i s hladem.
1: Dovezeme vám parádní svačinu až do práce.
0: Je to tak, dámy a pánové, dneska se můžete těšit na zdravé a chutné pochutiny od Rácia z Břeclavy a také na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice. Každý všední den totiž rozvážíme po celé jižní Moravě, tedy vám, jež si o ně napíšete přes náš web www.radio.cz. Pár vteřinek strávený na našem webu a pak už vy a vaši kolegové a kolegyně si pochutnáte. Třeba jako dneska v Uherském Ostrohu, Unisiakos. Dneska přijede za vámi Vojta také do Mesitu Uherské Hradiště a nebo do Elfetexu SRO ve Starém Městě Uherského Hradiště. Tak vás tam už teď moc zdravíme a buďte v klidu, ani dneska to nepropásnete. Vojta se vám dopředu ozve. I kdybyste chtěli, tak stačí vstoupit na náš web www.radiojich.cz a lehoulince se zaregistrovat.
1: Rádio Jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: finále pondělní ranní zde je Tobias Topik, ale i po 9. hodině se toho na rádiu i rádiu Jižní Moravě bude hodně dít. Samozřejmě, že to bude o muzice, čekají nás Daft Punk a jich One More Time, stejně jako Bruno Mars a nebo Evča Farná na ostří nože. Brno plánuje zbourat most na Palackého třídě, když se vám poví pondělní jihomoravské zprávy rádia. No a po 9. hodině nabídeme další soutěžní kolo, ve kterém někdo z vás může získat luxusní dovolenou v Řecku. Ano, i po 9. hodině původu nového pracovního týdne budeme hledat správné místo v letadle.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tady budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd.

0: Do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: To nemyslíš vážně? Půl dvanácté?
3: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
4: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
5: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.briskvd.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
8: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
9: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
10: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
11: Co to je?
12: Dobravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Hele, vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
16: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
18: Hezké pondělí, za minutu bude 9.
19: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Na jih Moravy přijelo více turistů, cizinců ale ubylo a Brno plánuje zbourat most na Palackého třídě. Hotely a penziony na jihu Moravy letos v prvním čtvrtletí ubytovali téměř 315 tisíc hostů, což je meziročně asi o 2% více. Za růstem stojí hlavně čeští návštěvníci, zatímco turistů ze zahraničí mírně ubylo. Nejvíce zahraničních hostů přijelo ze Slovenska, následovali Poláci a Němci. Návštěvníci strávili v kraji dohromady skoro 540 tisíc nocí, což je meziročně nárůst o téměř 6%. Jihomoravský kraj byl podle počtu hostů třetím nejnavštěvovanějším regionem v Česku. Frekventovaný most na Palackého třídě v Brně čeká a následná výstavba nového přemostění. Most se silnicí i tramvajovou tratí je podle města ve špatném technickém stavu a oprava by byla dražší než nová stavba. Brněnské komunikace nyní hledají projektanta, který připraví dokumentaci pro celý projekt. Přestavba mostu vyjde podle odhadů na více než 200 milionů korun. Demolice a stavba nového mostu by mohly začít kolem roku 2029 až 2030 a výrazně zasáhnout dopravu aut i tramvají.
4: Rádio Jih. Počasí.
18: Na Moravě se tento týden bude oteplovat, občas ale zaprší. V úvodu nového pracovního týdne poráno ještě polojasno až jasno, na krajním východě ale s velkou oblačností. Během dopoledne se bude postupně tvořit kupovitá oblačnost a přes den očekávají meteorologové většinou oblačno a ojediněle, spíše však v severovýchodní části kraje se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší odpolední teploty až 20 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 14, na západě kraje až i 17 stupňů Celsia. No a teď aktuálně po 9. hodině Hrušky Vlčnost 9, Veselý nad Moravou Domanín rovných 10 stupňů Celsia. Před muzikou ještě míříme na cesty.
20: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár, Hodonín a Kyjov.
21: Rádio Jih. Doprava.
18: A v pondělí 18. května ještě na cesty v Brně v Čírově ulici před kruhovým objezdem se Sokolovou havarovala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. Míříme na dálnici D1, konkrétně na 213. kilometru ve směru na Brno. Bourala dvě osobní vozidla, která po nehodě stojí u krajnice. Kolona má téměř 2 kilometry. Na dálnici D1 zůstáváme na 206. kilometru za Holubicemi ve směru na Brno. Dejte pozor na nepojízdné nákladní auto s defektem. V místě počítejte s tvorbou pomalu jedoucích kolon. A z dálnice D1 ještě na D2 připomínáme na 9,5 kilometru u Blučiny ve směru na Brno. Došlo ke setu osobního auta s nákladním. Nehoda je sice odstavena na krajnici, provoz ale v místě i nadále zpomaluje. Tak opatrně a si hem šťastnou pondělní cestu.

0: hodin 9 minut. Někteří ho nazývají novým Michaelem Jacksonem. Bruno Mars. Na rádiu i směje se i Verča.
1: Ahoj, nazdar, čau.
0: Nazdar. Jak po víkendu, dobře?
1: Dobrý.
0: Tak jsem hledal nějakou novou studii, která by byla pro naše posluchači a posluchačky docela zajímavá. No a hned ten nadpis mě zaujal. Ptáci se bojí žen. Takže si o tom za chvíličku povíme více.
1: Aha.
0: A povíme si taky více o soutěži, ve které naše posluchači mohou získat.
1: Leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun.
0: Ano, v dnešní raní zde další dvě šance, další dvě soutěžní kola. V tom prvním případě to nedopadlo dobře, v tom druhém případě to dopadlo ještě hůře, protože se typovala sedačka, která už byla typována. Bohužel.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodina 17 minut. Dua Lipa, Elton John. Krásné spojení ladého masa, když to řeknu takto. A vlastně už takového chlápka, který ví, o co go.
1: To je jak my
0: dva. No, oni to ale někde to tak napsali, že prostě Dua Lipa, mysleli to v dobrém, jako fakt šťavnatá baba s takovým v uvozovkách staříkem, že když to dají prostě dohromady, tak jak normálně ve světě, mladí chodí za staršíma a učí se. No tak je to prostě i tady v tom hudebním biznisu. No
1: tak to je jak my dva, když to říkám.
0: Jak co?
1: Jak my dva.
0: Tak.
1: Došla ti slova?
0: Ne, se dívám, co bude další písnička, že na Ostřínože, na Farna, na Station.
1: Na Ostřínože to tady možná bude, no.
0: Tak pojďme, dámy a pánové, k té nové studii, do které se zapojilo i Česko, ukázala, že měští ptáci pustí muže zhruba o metr blíž než ženy, než uletí. Ptáci se prostě bojí žen, teď to řeší věci z celé Evropy, nevědí proč. Aha. I takové věci se řeší. Představ si, že sedíš v Brně na náměstí Svobody, anebo tady prostě v Hodoníně, nebo v Břeclavi, teď sedíš na lavičce, užíváš si krásného počasí a teď si řekneš, že já bych tam tomu holoubkovi nebo bars, kde jsou teda cedule, nekremte ty holuby, ale prostě, že bys šel za nějakým tím ptáčkem, že mu tam prostě hodíš nějaký ten drobek nebo něco. No a před tebou by uletěl a pak by šel ten chlap a ten ptáček by tam prostě zůstal, takže by mu málem vlezl na dlaň. Tak teď se řeší proč. Proč ptáci se bojí?
1: No to by mě zajímalo, ale teda.
0: No samotní věci neznají zatím odpověď. Věci sledovali přes 2500 setkání u 37 druhů ptáků v evropských městech.
1: Možná jim vadí ten vysoký ženský hlas?
0: Na puťa, ten puťa, nebo jak jsi volala na tu...
1: No nikdy, ale víš, vždycky ta ženská udělá, je ptáček! No, a teď ježišmarja, tak radši letí pryč.
0: Mě teda fakt jenom udivilo, že i takovéto věci se zkoumají. No, možná to třeba bude nějaký velký přínos pro lidstvo časem, jako jo. Možná to není strachem těch vouglů, třeba jen to dobře vyvinutý instinkt, když se blíží žena, že?
1: Tak co jako?
0: No, tak něco jako, já nevím.
1: Tak uvidíme. No každopádně, jestli to zjistí, tak nám o tom musíš říct, to by mě fakt zajímalo.
0: Mě taky otázka, jestli teda na něco dojdou, jako jo. Ale uvidíme, nová studie, do které se zapojilo i Česko, určitě bude mít pokračování, stejně jako soutěžní kolo, ve kterém můžeme získat co?
1: Leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby.
0: My ne, ale naši posluchači.
1: No tak ano.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 80. Pevně věřím. Já furt, no. Že se tento vstup zapíše do historie vysílání rádia.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
2: Já taky pořád věřím, to by byla krása, kdyby teď někdo.
0: Úvod nového pracovního týdne, to mnozí vstali, zazvonil budík a zase si řekli, ty krása, zase celý týden v práci. Ale představa, že získáte leteckou dovolenou v Řecku v celkové hodnotě tedy 30 tisíc korun a že už vidíte na konci ne světlo, ale to krásné řecké sluníčko a ty pláže, protože už toho 11. se odlétá z toho Brna, to by byla fantazie.
2: To by byla nádhera. Prostě ta představa toho, že fakt, co to je, 3 týdny třeba? No, 3 týdny, jo, že?
0: V podstatě jo, no.
2: No, takže se budeš válet na pláži, moře před sebou,
0: budeš
2: přírodu okolo sebe.
0: Budeš jenom co si dáš za koktejl.
2: Co si dáš, ano, přesně. A jestli se budeš projít, nebo se budeš válet ten den.
0: Jestli už tě natřili, nebo nenatřili.
2: No a k tomu úplně stačí, když si tipnete to správné sedadlo v letadle a tohle můžete mít.
0: Ano, stačí to. No ale to pátrání. No, kdejaký detektiv už by si na tom asi vylámal zuby, no. Ale my stále věříme, že je mezi vámi někdo, kdo správně tipne to výherní místo v letadle. Tak pojďme si připomenout čísla a písmenka, z kterých stále ještě můžeme vybírat.
2: Tak typovat můžete z písmen A až F a čísel 1 až 25.
0: Tak za 5,
2: 4,
0: 3,
2: 2,
0: 1, aktivujeme telefonní linku k nám sem do studia a budeme společně s vámi hledat to správné místo v letadle. Dobré dopoledne, komu přejeme?
3: Ahoj, tady Alena.
0: Alenka volá odkud?
3: Alena ze Šardic.
0: A Alena je připravena vyrazit do Řecka?
3: Jasně.
0: A už ví i s kým dokonce?
3: Ano.
0: Tak a prozradíš?
3: Ano, s kamarádkou.
0: Wow, taková...
4: Dámská jízda.
3: Dámská party, jo?
0: To by bylo ale další fantastické. To by byl krásný příběh. Já to říkám furt, ale tak jako vždycky se v tom dá najít nějaký ten příběh.
4: No,
0: protože
4: jasně.
0: I za tím sedadlem lze najít nějaký ten příběh. Ostatně jakož to vždycky, ne?
3: Ano.
0: No tak pojďme na to správné místo letadle.
3: No, D jako 12 a číslo 12.
0: To je krásná kombinace.
3: D12.
0: No, tak to uslyšíme na vlastní uši. Zdali pak D12 je správné místo letadle. D12. Je to místo? Není to.
3: Ajaj.
0: Tak je mi to jako... Jo, určitě. Pokud to tady ještě bude za 8 až 40 hodin, můžete odletět s kamarádkou, jo?
3: Ano, pěkný den, ahoj.
2: Naslyšenou.
0: Odletět zrovna ne, ale aspoň ten pocit toho, že můžeme odletět toho 11. Byla by to parádička. Tak,
2: tak D12. Taky ne.
0: Další číslo, respektive další kombinace, která není ta správná.
2: Já si tady dívám na tu tabulku.
0: No.
2: Ono to prostě, já si tak celou dobu říkám, ty, už je to tak strašně moc typovaného, to je, to musí už jako, ale tam je toho pořád strašně moc netypovaného.
0: No, ale není.
2: Není?
0: Není.
2: Není?
0: Není.
2: Není, aha, ne. Tak není.
0: Musíš se na to dívat optimisticky.
2: Jo, takhle.
0: V podstatě už jenom pár možností.
2: Jo?
0: Jo.
2: Dobře.
0: A nemyslím jako pár jako dva, ale pár jako, jo?
2: Dobře.
0: No dobrý, pár párů tam ještě, no.
2: Pár
0: ale
2: párů, no.
0: Naši posluchači si s tím poradí, zvláště když u nového pracovního týdne další šance ještě přijde.
2: Přijde.
0: A to je díky našemu partnerovi.
2: Kterým je cestovní kancelář KM Travel www.kmtravel.cz.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný Jih.
5: A nyní v Tajemném Jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejářství.cz.
6: Hledáte program pro děti na léto?
7: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
8: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
9: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi.
4: Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
9: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservis.cz.
7: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
10: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
11: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
12: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
13: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
14: Hele, vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
19: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: rádiových rádiů Jižní Moravy, minutku před 3:15 DJ Klas, co nevidět Lady Gaga, a než dám Lady Verči slovo, tak musím v úvodu nového pracovního týdne říct, my jsme to tak vzpomínali v ranní jízdě rádi, že v úvodu toho nového pracovního týdne dojde k té zásadní změně toho počasí, protože ledoví muži jsou fuč.
1: Aha.
0: No a nás v tomto týdnu čeká prostě počasíčko okolo 20 stupňů Celsia. Aha. Jsem tam nějaká ta dešťová kapka a o víkendu klidně prý aj nějakých letních 25. Ale budou docela zásadní rozdíly těch ranních teplot. Dneska jsme tady měli 2-3 stupně, odpoledne 20, to jsou teplotní skoky, možná pro některé šoky, tak to snad nebude nic hrozného. Já si myslím, že se na to velmi rádi zvykneme, na ty teplotky kolem 20 stupňů Celsia.
1: Ty jsou takové ideální, jo, to mám ráda.
0: Tak musíme začít pozitivně.
1: Ano, no, Luky, řekl bys, že jsi jako dominantní.
0: No, asi ne.
1: Jako ve společnosti.
0: Připadá ti to tak?
1: Nevím.
0: Aha.
1: No,
0: protože... tady budeš rozebírat osobnost, nebo osobnost
1: ne,
0: člověka. Jako.
1: Ne, protože já tady mám, mně to přijde strašně jako zajímavé, to zase vědci, jo, zjistili, ale, že střevní bakterie ovlivňují sociální chování, a to přes čich, že bakterie v břiše produkují nějakou látku zvanou trimetylamin, která, no, je tady napsané voní, ale říká se, že teda spíš smrdí jak zkažené ryby. No a ta látka se jako hromadí, oni to totiž teďka samozřejmě dělají na zvířatech, že jo? Takže se hromadí v moči těch samců a ostatní ji čichem jako zachytí a okamžitě se rozhodne, kdo je dominantní a kdo ustoupí. No a když vědci tu látku jakože zablokovali, tak ta agresivita okamžitě klesla, a když ji zase vrátili, tak se vrátila i ta agresivita. Takže je to zatím prokázané jenom u těch zvířat, ale vědci říkají, že podobný mechanismus zřejmě funguje i u lidí. Takže vlastně prostě já nevím, až tady někdo bude v práci třeba hlasitě příště, víš, prosazovat názor, tak si vlastně může říct, že on za to nemůže, že to ty střevní bakterie.
0: No, viděl jsem, přiznám se, hned několik dokumentů ohledně těch střev, které jsou propojené velmi úzce s mozkem. Aha. A když máš zdravý spodek, máš zdravý vršek.
1: Aha. Jako. Jo, jo, jo, jo.
0: Tak to úzce souvisí, tak bych dokonce věřil, že to může ovlivňovat i tady to, o čem se teďkom hovořila. Jako, no,
1: to je ale husté, že vlastně jako ti to předurčí.
0: Mělo by to být husté, no. Tak Lady Gaga už za chviličku.
2: Rádio Jih. Hrajeme hity pro

0: Kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: je pondělní dopoledne. Je to šok po tom víkendu vždycky, já vím. Ale to zvládneme, protože i po 10. hodině nás čeká další várka skvělé muziky, a to třeba Reddy Kirken a song Zítra mám. BB Rexa přidá hit New Religion. A dáme si taky 80-kové Walking on Sunshine. Proměnili fasádu budovy v umělecký příběh. Tak například o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia i podání Petra Jindry. Hezké dopoledne.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz.

0: Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
7: Hledáte nevšední zážitek ve městě?
8: Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu, když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
9: Zdravěj, všem krásné dopoledne, za minutu bude 10.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Moravské naftové doly v Hodoníně proměnily fasádu budovy v umělecký příběh a Stares nechává chátrat lázně v brněnských Zábrdovicích. Město neví, co s nimi. Za galerii výtvarného umění v Hodoníně vznikla nová fasáda budovy společnosti MND, která propojuje architekturu, umění i historii těžby. Lidé si na ní mohou mobilem načíst QR kód a objevit skrytý příběh i výtvarnou abecedu ukrytou ve štuku. Na fasádě se objevují pojmy spojené s těžbou, například vrt, cement nebo pažnice. Součástí projektu je také úprava okolního prostoru, nové parkování i relaxační zóna pro zaměstnance. Revitalizace má podle společnosti vytvořit příjemnější a otevřenější kout Hodonína. Památkově chráněné lázně v brněnských Zábrdovicích zůstávají desítky let zavřené a bez využití. Budova od architekta Bohuslava Fuchse chátrá, i když město Brno nedávno opravilo alespoň střechu, aby se zastavilo zatékání. O areál se stará městská firma Stares. Venku dále funguje koupaliště, samotné lázně ale zůstávají nepřístupné. Ve hře byl přesun radnic městské části Židenice nebo vznik rehabilitačního centra. Oba plány ale zatím skončily bez výsledku. Město Brno zatím nemá jasno, jak historickou budovu využít, a její budoucnost tak zůstává otevřená.
11: Počasí.
9: Venku jasno nebo polojasno, v průběhu dopoledne se nám ale bude tvořit oblačnost a přes den čekáme převážně oblačno. Dnešní teploty v Jihomoravském kraji vyšplhají na 17 až 20 stupňů, ve Zlínském je ale celkem značný rozdíl, tam očekáváme 11 až 14. Aktuálně ve Slavičíně máte 8 stupňů a po 10 hlásí Rakvice, Dolní Bojanovice i Břeclav.
13: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál. I s vámi. A fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: Zdravíme taky na cesty. Opatrní buďte hned na dvou místech v Brně. V Kšírově ulici před kruhovým objezdem se Sokolovou bourala dvě osobní auta. Počítejte tady se zdržením. A v Hněvkovského ulici u křižovatky se Sokolovou bourala taky dvě osobní auta. Zdržíte se tady do 5 minut. Tak buďte opatrní a mějte s rádiem šťastnou pondělní cestu.

0: aleji. Má to ale malý, i když zřejmě řešitelný háček. Podrobnosti nabídnem na rádiu Jih už za malou chvilku, tak si počkejte a mějte krásné pondělí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: posloucháte s rádiem, díky za to. No a představte si, že bychom tady mohli mít nový krásný kus přírody. Mezi Mikulovem a Klentnicí by totiž mohl vzniknout nový přírodní park, který propojí známý vápencový útes Kočičí skála s novou alejí Mandloní směrem ke Klentnici. Kočičí skála a parcela kolem ní jsou státu, Mandloňová alej Mikulovské radnice, no a parcela mezi nimi patří soukromému majiteli. No a ono pole, které ta dvě místa odděluje, chce vykoupit okrašlovací spolek Mikulov. Majitel s prodejem souhlasí a cena pozemku je zhruba 800 tisíc korun. Spolek teď peníze schání ve veřejné sbírce a pokud částka nebude úplně kompletní, tak rozdíl doplatí město. No a podle informací by měl být výkup hotový ještě letos. Tak my držíme z rádia jejich pěsti, protože to by mohlo být opravdu moc hezké místo na výlety, na odpočinek, takový nový hezký kus přírody. Tak ať to vyjde a teď si pojďme užívat další muziku. Za moment BB Rexa a její New Religion.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: let do let 80. Za okamžik další trojka pondělních hitů. No a pak taky možná pro někoho budeme mít jeden výlet, ale až k moři.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Je to tak, už za pár minut dáme opět někomu z vás možnost vyhrát leteckou dovolenou do Řecka v hodnotě 28 tisíc korun. Takže si během následující muziky nachystejte telefony, nachystejte si ideálně správný tip na sedadlo v letadle a uvidíme, jestli se konečně najde někdo, kdo 11. června odletí směr Řecko. Hodně štěstí!
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řezpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jedno takové golden, čili zlaté sedadlo hledáme i my, respektive vy. Ne, že by to sedadlo bylo zlatem posázené, ale je to sedadlo, které vás pošle k moři.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Ano, je tady další šance tipnout si to správné místo v letadle a odletět tak z cestovní kanceláří KM Travel do Řecka. Na pláž, za sluníčkem, do přírody, k vodopádům, do hor, kamkoliv budete chtít, můžete se vydat, protože všechny tyhle možnosti tam jsou. Stačí, když si tipnete to správné místo v letadle s písmen A až F, čísel 1 až 25 a můžete už 11. června odletět z Brna na řecký ostrov Evia. Tak já naši studiovou linku s číslem 518-345-678 odblokovávám právě teď a čekám, netrpělivě čekám, jestli to někomu z vás konečně vyjde. Tak komu přejem hezké dopoledne?
2: Dobrý den, tady Maruška.
0: Ahoj Maruško, odkud nám voláš?
2: Z Vyškova.
0: Z Vyškova. Maruško, máš tabulku nějakou doma?
2: Mám.
0: Máš, vyplňuješ poctivě, jo?
2: Ano, vyplňuju.
0: A byla jsi už někdy v Řecku?
2: Jo, ale jako malá.
0: Jako malá, no takže to si nic nepamatuješ, že jo, takže to bych chtělo jako ještě znova repete.
2: Ano.
0: Tak jo, tak mi dej jenom to správné sedadlo v letadle a můžeš letět.
2: E8.
0: E jako Emil, jo?
2: Ano.
0: 8.
2: Ano.
0: Tak podíváme se, jestli E8 je to správné místo v letadle. E8. Tak ani E8 není to správné sedadlo. Je mi to líto, no. Tak když to tady ještě zůstane, tak za 48 hodin.
2: Jasný, díky,
0: tak
2: mějte
0: jo, mějte
2: se
0: krásně, naslyšenou. Tak ani E8, jestli máte tabulky jako Maruška, tak si zapište E8. Taky není to správné místo v letadle, bohužel, ale znamená to, že už třeba za pár hodin bude někdo z vás mít další možnost si tipnout to správné sedadlo v letadle a odletět tak z cestovní kanceláří KM Travel do Řecka. Když tak mrkněte na jejich web www.kmtravel.cz a nebo jestli potřebujete ještě nějaké podrobnosti nebo info o té dovolené nebo o soutěži, tak mrkněte taky na náš rádiový web www.radiojih.cz a my vám dál budeme držet pěsti.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih.
3: Běh pro opuštěná a týraná zvířata se uskuteční v sobotu 23. května v Ořechově u Uherského Hradiště. Program začíná v 10 hodin, samotný běh odstartuje v 11 hodin. Připraveny jsou trasy na 300 metrů, 2 a 5 kilometrů. Startovné je 200 korun pro dospělé a 150 korun pro děti. Na místě bude zajištěno občerstvení. Kompletní výtěžek z akce poputuje vybraným útulkům a pomůže zvířatům, která to potřebují.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: anděl, co tě dostal na pomé.
1: Veronika Brostánu přeje od mikrofonu rádia jejich hezké pondělí, hezké pondělní, stále ještě dopoledne. Já věřím, že jste si ten týden pěkně nastartovali, že se vám daří všechno, co chcete, co potřebujete. No a aby to bylo ještě lepší, tak k tomu nám dopomůže další muzika na našem playlistu a z ní po 11. například Alex Warren s hitem Keep It Dream. Přidá Ameriku. A na playlistu taky Snap a jejich Rhythm is the Dancer. No a Bzenec schválil nový územní plán. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia a jejich podání Petra Jindry. Hezké pondělí.
2: Doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře. Tady budla.
3: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
3: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
3: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Burger z Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burger z Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu

0: Výrobní družstvo Ježov u Kyjova slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.briskvd.cz.
1: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
2: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend. Jasně. Romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
6: Za 2 minuty bude 11. Z rádia jich přejeme krásné dopoledne.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Bzenec schválil nový územní plán a nová zbrojovka buduje v Brně parkoviště pro stovky aut. Břeneční zastupitelé schválili na svém 20. jednání nový územní plán města. Vedení radnice už zároveň připravuje jeho první změnu kvůli dalšímu rozvoji území. Zastupitelé také projednali přehled investic, kterých město od roku 2022 připravilo nebo realizuje celkem 33, včetně 8 projektů v areálu zámku. Na akce získal Břenec dotace za 39 milionů korun a dalších 73 milionů má přislíbených. V areálu nové zbrojovky v brněnských Židenicích vzniká dočasné parkoviště pro zhruba 400 aut. Developer ho chce otevřít ještě letos v létě a sloužit má přibližně 7 až 10 let. Parkovací plochu využijí firmy, nájemci okolních budov i některé organizace. Jedná se také s vojenskou nemocnicí. V budoucnu má ale parkoviště zmizet a nahradit ho nový dům v plánované čtvrti s byty, kancelářemi a službami. Součástí plánu je také lepší propojení nové zbrojovky se Židenickým nádražím, na kterém městská část dále jedná se správou železnic.
8: Rádio Jih. Počasí.
6: Na jihu i jihovýchodě Moravy jasno nebo polojasno. V průběhu dopoledne se nám ale bude tvořit oblačnost a přes den čekáme převážně oblačno. Co se teplot týče, tak v jihomoravském kraji vyšplhají dneska na 17 až 20 stupňů. Ve Zlínském očekáváme ale mnohem méně, a to 11 až 14 stupňů. No a podíváme se taky, jak jsme na tom s teplotami v tuhle chvíli. Ve Zlíně máte 9 stupňů, ve Vzenci a Šlapanicích 12 a ve Valticích 13 stupňů Celsia.
0: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistacar Hodonín a Kyjov.
8: Rádio Jih, doprava.

jsme za to moc rádi. Další hity pro dobrou náladu přidají Alex Warren a taky skupina Lucie. No a tu dobrou náladu budeme potřebovat, protože pak přijdeme s něčím,

0: tříletým dítětem. No a ta matka byla, řekněme, v ne zrovna lichotivém stavu. Detaily nabídneme tady u nás na Rádiu Jih už za chvilku. Tak zůstaňte s námi a mějte hezké pondělí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 11 hodin a 15 minut. No a teď spolu zamíříme do Zlína, konkrétně na sídliště Jižní Svahy, za teda bohužel vůbec ne veselým případem. Strážníci městské policie tady dělali běžnou kontrolu lokality pod lesí, no a během ní je zaujala 37-letá žena, která tlačila dětský kočárek, ale neměla úplně stabilní chůzi. A o několik minut později bylo jasné proč, dechová zkouška u ženy totiž ukázala víc než 3,7 promile alkoholu. Sama žena přiznala, že vypila větší množství vodky. Byla tak mimo, že nereagovala ani na svou tříletou dceru, která byla promočená a říkala, že je jí zima. Tak holčičku si následně převzala do péče babička. Ale to ještě není všechno. Chvilku na to totiž strážníci zjistili, že u této konkrétní ženy to není poprvé, co se něco takového stalo. Jiná hlídka ji totiž řešila už i letos v březnu a tehdy byla naměřená hodnota alkoholu dokonce přes 4 promile. No a případ si převzala k dalšímu šetření státní policie. Je to smutné. Takových případů je prostě bohužel celá spousta. Ale zlínská policie tam měla napsanou takovou jako hezkou větu. Jakože pokud máte pocit, že nemáte problém s alkoholem, ale máte problém bez něj, tak ať zvážíte pomoc dřív, než vám to přeroste přes hlavu. Já bych to tady si nerada nějak odsuzovala, jsou prostě situace v životě, které ano, můžou být těžké, můžou být hůř zvládnutelné, ale prostě minimálně, když jsou tam ty děti, je potřeba to začít nějak řešit, se asi shodneme, protože jinak z tohoto dítě asi nemůže nikdy být úplně dobře. Takže jenom tak, jako vlastně pro připomenutí, aby jsme se tak trošku dívali kolem sebe a nebyli úplně jakože nevšímaví a lhostejní. No a teď už ale od takovýchhle zpráv půjdeme k něčemu příjemnějšímu, a to k muzice. A už za okamžik máme na playlistu Snap a jejich Rhythm is a Dancer.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: na rádiu X projekt GAMP a protože to nevzdám. No a představte si, nevzdávají to ani v Brně a pořád se snaží vylepšovat to cestování městskou hromadnou dopravou. Jezdíte v Brně šalinou, teda konkrétně jezdíte v Brně osmičkou. Jestli jo, tak vás asi bude zajímat, že ode dneška vás čekají kratší intervaly i změny u některých autobusových linek. No a my vám o tom na rádiu už prozradíme detaily už za pár minut, tak si na to počkejte a do té doby si užijte muziku.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebrá. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
3: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doroste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
4: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human a za Myšník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Toto je...
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4.

0: Máme pondělí 18. května, posloucháte Rádio Jih. No a my se teď zaměříme na změny v jízdních řádech v naší jihomoravské metropoli. Brněnský dopravní podnik totiž ode dneška posiluje tramvajovou linku číslo 8 mezi Líšní, Centrem a nemocnicí Bohunice. Ve špičce nově jezdí šaliny místo po 5 minutách už po 3 až 4 minutách a dopoledne potom místo 7 minut každých 5 minut. Dopravní podnik reaguje na rostoucí zájem cestujících, no a chce lidem nabídnout víc prostoru ve vozech a taky kratší čekání na zastávkách. Na lince dál zůstávají nízkopodlažní obousměrné tramvaje, často i nové vozy Škoda 45T. Změny se ale nedotknou jenom šalin, ale taky autobusů. Třeba linka 40 bude nově končit v zastávce Úzká a změny se dotknou taky linek 55, 58 a 78. Takže pokud je některá z těchto linek ta vaše pravidelná, tak pozor na to, všechno si to pořádně prostudujte, abyste potom nebyli nějak nepříjemně překvapení. No a na rádiu Jih teď už Harley a Proč pocit mám?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Posloucháte rádio, již krásné pondělí přejem, taky dobrou chuť k obědům. No a rovnou si poslechneme naše hudební menu, které nás čeká po 12. hodině. Je na něm třeba DJ Kamrad.

0: Ketchup a jejich After Hair. Čerstvé humorovské zprávy rádia jich přidá Petr Jindra a prozradí nám hned třeba to, že staré se nechává chátrat lázně v brněnských Záberdovicích a město neví, co s nimi. Tak zůstaňte s námi a krásné za chviličku odpoledne.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: To nemyslíš vážně? 11:30?
6: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
7: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
8: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
9: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
10: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
8: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
9: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
10: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
8: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
11: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu.

0: No i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorní kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
2: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Krmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Krmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Krmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.krmolecservice.cz.
3: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynářez.cz.
4: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
5: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
9: Za okamžik nám od 2.12. hodina z rádia jich přejeme dobrou chuť.
10: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
11: Moravské naftové doly v Hodonině proměnily fasádu budovy v umělecký příběh a staré znechává chátrat lázně v brněnských Záberdovicích. Město neví, co s nimi. Za galerií výtvarného umění v Hodoníně vznikla nová fasáda budovy společnosti MND, která propojuje architekturu, umění i historii těžby. Lidé si na ní mohou mobilem načíst QR kód a objevit skrytý příběh i výtvarnou abecedu ukrytou ve štuku. Na fasádě se objevují pojmy spojené s těžbou, například vrt, cement nebo pažnice. Součástí projektu je také úprava okolního prostoru, nové parkování i relaxační zóna pro zaměstnance. Revitalizace má podle společnosti vytvořit příjemnější a otevřenější kout Hodonína. Památkově chráněné lázně v brněnské Záberdovicích zůstávají desítky let zavřené a bez využití. Budova od architekta Bohuslava Fuchse chátrá, i když město Brno nedávno opravilo alespoň střechu, aby se zastavilo zatékání. O areál se stará městská firma Stares. Venku dále funguje koupaliště, samotné lázně ale zůstávají nepřístupné. Ve hře byl přesun radnice městské části Židenice nebo vznik rehabilitačního centra. Oba plány ale zatím skončily bez výsledku. Město Brno zatím nemá jasno, jak historickou budovu využít a její budoucnost tak zůstává otevřená.
10: Rádio Jih. Počasí.
9: Počasí na jižní i jihovýchodní Moravě převážně oblačné a lokálně se můžou objevit taky přehánky. Teploty 17 až 20 stupňů v Jihomoravském kraji a 15 až 18 ve Zlínském. Právě teď Topolná hlásí 12, Uherské Hradiště 13 a Petrov i Vrbice 14 stupňů Celsia.
12: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál. I s vámi. A fandíme našim hokejistům. Vistacar Hodonín a Kyjov.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Hezké odpoledne taky na cesty. Já nevím, jestli jste teďka fakt všichni na obědech, ale my nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Ale je to samozřejmě dobře, takže ať to taky dlouho zůstane. No a jestli jste někde na cestě, tak vám z rádia přejeme šťastnou pondělní cestu.

0: gracias.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

popoledni z rádia jich ještě jednou přejem dobrou chuť k obědům. No a představte si, že v Brně měli přes víkend veselo. Jeden muž tady si udělal takovou neobvyklou víkendovou party. Během sobotního rána v Černých Polích chodil a rozhazoval okolo sebe v ulici stojící elektrokoloběžky. No a nejenom, že při této své slávě poničil několik aut, on dokonce jednu z koloběžek hodil přímo na kapotu zaparkovaného auta. Než hlídka dorazila, muž byl pryč, ale pomohla svědkyně, která všechno viděla z okna. Ukázala taky strážníkům na dům, kde muž bydlí, a tvrdila, že se takto nechová poprvé a že se ho lidi v domě bojí. Hlídka našla 42-letého muže na chodbě. Byl dost dodřený, takže i to nasvědčovalo tomu, že tohle koloběžkové rošambo má na svědomí. Muž to ale popíral, začal urážet strážníky, dokonce se pokusil i utéct a napadl jednoho z policistů. Po tomhle svém vystoupení

0: No, tak jako někdo ty nápady nemá úplně nejkloudnější, co si budem povídat. Každopádně do Brna po naší frekvenci 101 FM zdravíme z rádia jich a taky, a to nejenom do Brna, ale do celého jihomoravského i zlínského kraje posíláme už za moment Emily s novinkou Maj. Hezké odpoledne.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní náladu. Zřejmě už jste všichni taky dobře na jezení, tak bych řekla, že by to chtělo takový jako nějaký dezert.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: A tím dezertem myslím leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby. Takže teď nám zahrají a zaspívají The Cure, Nate a zpěvačka Kylie Minogue a po nich budeme znovu soutěžit. Znova budeme pátrat po tom správném sedadle v letadle. Tak se připravte a my vám budeme držet pěsti.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejářství.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.

0: teďka Kylie Minogue se songem Nemůžu ti dostat z hlavy. A já si tak nějak myslím, že to máte vy, naši posluchači, tak nějak podobně s tou dovolenou v Řecku. Tak pojďme ještě jednou společně dneska dát někomu z vás možnost tipnout si to svoje správné místo v letadle.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Ano, soutěžíme o leteckou dovolenou v Řecku pro dva v hodnotě 28 000 korun. A když si tipnete to správné místo v letadle z písmen A až F a čísel 1 až 25, tak můžete už 11. června odletět z brněnského letiště na překrásný řecký ostrov Evia. Pláž i krásné Egejské moře budete mít pouhých 60 metrů od ubytování, okolo krásnou přírodu, vodopády, hory, no prostě dovolená, jak se patří. Takže teď už jenom to správné místo v letadle. Tak, já odblokovávám naši studiovou linku s číslem 518-345-678 a budu čekat, kdo to svoje štěstí zkusí tentokrát. Tak, komu přejeme hezké pondělí?
2: Olze.
0: Ahoj, Olgo, odkud nám voláš?
2: Z Uherského Hradiště.
0: Z Uherského Hradiště. V Řecku už jsi někdy byla?
2: Nikdy.
0: Nikdy, tak to by byla premiéra, je to by bylo hezké. A máš tu tabulku, píšeš si nějak tabulku?
2: Jako mám, máš. Sleduju.
0: Jo, takže to máš...
2: Číháš.
0: Takže to máš všechno poctivě, jo?
2: Snad jo.
0: Tak jo, a kufry už skoro zbalené, ne? Tak teď už jenom to sedadlo a můžeš frčet.
2: Výborně.
0: Tak jo, tak pojďme ho dát. A to správné, prosím.
2: Takže E jako Emelka.
0: Ano.
2: A 11.
0: 11. E 11. Tak zkusíme, jestli E 11 je to správné místo v letadle, které tě odveze do Řecka. E 11. E 11. E11 není a já ti musím říct, že E11 dokonce už bylo typované.
2: Jo, tak to
0: nepotřeba. Tak no, takže nějaká chybka se vloudila do té tabulky, nevadí, tak teď si to tam doplníš a když to tady ještě pořád jako bude, tak za 48 hodin se možná ještě uslyšíme.
2: Dobře, tak jo,
0: měj se krásně, naslyšenou. Tak, ani Olze z Uherského Hradiště to tentokrát nevyšlo. To je dobrá zpráva pro vás ostatní, protože můžete dál tipovat to správné místo v letadle a pokud ho tipnete to správné, tak můžete odletět z cestovní kanceláří KM Travel už 11. června do Řecka. Mrkněte taky na jejich web www.kmtravel.cz a mrkněte taky na náš rádiový web, kde najdete všechny potřebné informace a podrobnosti, jak o soutěži, tak o dovolené www.radiojich.cz.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní pobočka Kyjov, vás srdečně zve na koncert Mariana Banga. Koncert se uskuteční v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevidomých v neděli 24. května od 4:30 odpoledne v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kyjově. Vstupné je dobrovolné. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

za mikrofonem Veronika Prostianu, krásné odpoledne. Před námi je 13. hodina, no a to znamená, že taky ukázka muziky, která nás v ní čeká. Takže jdeme na to, po 13.

0: No a nová zbrojovka buduje v Brně parkoviště pro stovky aut. Tak například o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné pondělní odpoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Šortky už od 99 korun.

0: jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Z rádia IČM krásné pondělní odpoledne, za 2 minuty bude 13 hodin.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Bzenec schválil nový územní plán a nová zbrojovka buduje v Brně parkoviště pro stovky aut. Bzeneční zastupitelé schválili na svém 20. jednání nový územní plán města. Vedení radnice už zároveň připravuje jeho první změnu kvůli dalšímu rozvoji území. Zastupitelé také projednali přehled investic, kterých město od roku 2022 připravilo nebo realizuje celkem 33, včetně 8 projektů v areálu zámku. Na akce získal Bzenec dotace za 39 milionů korun a dalších 73 milionů má přislíbených. V areálu nové zbrojovky v brněnských Židenicích vzniká dočasné parkoviště pro zhruba 400 aut. Developer ho chce otevřít ještě letos v létě a sloužit má přibližně 7 až 10 let. Parkovací plochu využijí firmy, nájemci okolních budov i některé organizace. Jedná se také s vojenskou nemocnicí. V budoucnu má ale parkoviště zmizet a nahradit ho nový dům v plánované čtvrti s byty, kancelářemi a službami. Součástí plánu je také lepší propojení nové zbrojovky se Židenickým nádražím, na kterém městská část dále jedná se správou železnic.
6: Rádio Jih. Počasí.
4: Venku převážně oblačno a lokálně se můžou objevit taky přehánky. No a co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji dneska vyšplhají na 17 až 20 stupňů a ve Zlínském na 14 až 17. Aktuálně ve Starém městě u Uherského Hradiště měříte 13, v Žeravicích a Kyjově 15 a v Lednici 16 stupňů Celsia.
8: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistacar Hodonín a Kyjov.
6: Rádio Jih. Doprava.
4: Zdravíme taky řidičky a řidiče za volanty a pozor si dávejte na D1 a taky na Břeclavsku. Na dálnici D1 na exitu 210 směrem z Vyškova na Brno na sjezdu na Holubice stojí odstavené nákladní auto. V místě je silný provoz, tak tady dejte velký pozor. A na Břeclavsku na výjezdu z Mikulčic na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. I tady počítejte s komplikacemi. Buďte opatrní a ať už máte namířeno kamkoliv, tak vám z rádia přejem šťastnou pondělní cestu. We'll be right back.

0: zpěvačka Lady Gaga s hitem Abracadabra. Před námi je kapela Mirai, anebo taky Gustavo Lima. No a zamíříme taky do Šakvic, kde to trošku vře. Obec totiž z jednoho místa u parku odstranila nádoby na tříděný odpad. Proč? A proč jsou teď obyvatelé rozezlení? To si prozradíme na Rádiu Jihu za pár chvil. Tak zůstaňte s námi a mějte hezké odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minut po 13. No a naše cesty teď míří za, asi můžeme říct, rozezlenými obyvateli Šakvic na Břeclavsku. Obec totiž odstranila nádoby na tříděný odpad z místa u parku Izidor, a to po incidentu, kdy někdo do nádoby na plast hodil térový papír. To je, kdybyste někdo nevěděl, prostě lepenka, co se používá na střechy třeba. No a tak obci došla trpělivost, kontejnery odstranili a dali i příspěvek na Facebook, že budou kontejnery odstraněny do té doby, dokud se nenajde pachatel, a zároveň požádali obyvatele o pomoc. Jenomže tento příspěvek vyvolal mezi obyvateli poměrně silné emoce. Psali, že tímhle jsou potrestáni lidi, co poctivě třídí, a ne ten, co to způsobil, že nehodlají dělat detektivy a spoustu dalších výtek. Starostka obce Drahomíra Dirgasová přiznala, že příspěvek byl napsaný poněkud nešťastně, proto ho taky smazali. Zároveň ale dodala, že s nádobou na plast por v této části Šakvic není problém poprvé. Našli tam třeba už i vnitřnosti z vykuchaného králíka, no a proto se tam nádoby už nevrátí. Přemýšlí se o tom, že se posunou o kousek dál, kde nebudou tak zastrčené, a nejspíš tam nainstalují taky kamery. Po pachateli se dál pátrá a starostka věří, že pátrání bude úspěšné, tak jako v případech dřívějška. Podobné problémy řeší taky ve Znojmě, kde na problémová místa instalují kamery a taky fotopasti. No tak všude, kde je situace s tříděným odpadem taková problémovější, přejem, aby se to brzo zlepšilo, protože samozřejmě, když se k tomu lidi nechovají pěkně a tak, jak mají, tak to potom zase stojí čas a peníze, tyhle ty permanentní nápravy škod. Takže myslet na to, dávat odpad do kontejnerů, do kterých patří, a bude pohoda. No a pohodu si užijeme i my teď na rádiu jich, nebo spíš pěknou jízdu, protože nás čeká Mikolas Josef a Ferrari.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. 1, 2, 3.

0: Blíží se nám půl druhá odpolední, ladíte rádio, jich díky za to. No a představte si, možná si pamatujete, jak jsme tady v minulém týdnu zmiňovali pana Zdeňka Machaře, kterému hořilo v jeho záchranném centru, v jeho záchranné stanici. A bavili jsme se o vlně solidarity, která se tak jako spustila. No ale co se stalo dál, tak to pan Machař zřejmě opravdu nečekal. Na běžný účet centra totiž poslali dárci za 10 dní přes 16 milionů korun, i když se počítalo spíš s tím, že většina bude využívat speciální sbírku na webu z nesnáze. Šéf centra Zdeněk Machař přiznal, že takovou částku vůbec nečekal a v bance, když tam šel řešit běžné záležitosti a poplatky k účtu, jak je zvyklý, tak tomu nejdřív vůbec nemohl uvěřit, protože na tento účet mu od dárců chodí běžně týdně tak 4 až 5 tisíc korun. No a peníze teď pomůžou obnovit vyhořelé centrum v brněnské Slatině a vzniknout má i nové zázemí pro vypouštění uzdravených zvířat zpátky do přírody. Machař zároveň část peněz vrátí do sítě záchranných stanic, aby pomohli i dalším podobným zařízením v Česku. Tak my moc gratulujeme z rádia jich. Ono... Někdy člověk trošku ztrácí víru v lidstvo a pak zas nastanou situace jako tahle a ta víra se zas aspoň trošku vrátí. Je to hezké, moc vám to přejeme. No a do celého Jihomoravského Zlínského kraje už za okamžik posíláme kapelu Krištof. Hezké odpoledne.
1: Poslouchejte rádio Jih online.

0: CZ. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat.

0: bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz. Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: pondělní odpoledne přejem z rádia jich, doznívá nám Somber a hit Back to Friends. No a já jsem teďka chtěla říct, že tady budu muset teďko asi povídat, protože Vlasti si tady vytahuje žaluzie, takže než ho tady přivítám, tak ahoj Vlasti.
1: Aby bylo mezi náma jasno,
0: ano,
1: víš?
0: Já
1: ahoj Verčo. Zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia jich. Jak jsi měla o víkendu?
0: Jako dobrý, no.
1: Pršelo.
0: Čověče, mě se vždycky
1: ty
0: někdo
1: spala,
0: zeptá.
1: Ne?
0: No a jako jo, já jsem normálně...
1: No tak to je jasný, ale tak pršelo, kdyby se tě někdo zase ptal.
0: Jo, já si vždycky nemůžu vzpomenout, ale fakt já jsem normálně několikrát během toho víkendu úplně tak jako, že nahned...
1: Vytuhla.
0: No.
1: A tak jako to počasí k tomu vždycky jakože svádí, víš, no. Co? Já jsem jel do Budapešti, jsem tomu vtipně říkal, do Budapešti, taky mi tam pršelo, potom už začalo moc pršet, ale bylo to fajn, je to krásné město, jestli jsi nebyla ještě nikdy v Budapešti,
0: myslím,
1: tak doporučuji, je to moc krásné město, fakt úplně jsem čuměl, mají tam hned u nádraží, mají člověče nejhezčí McDonald's na světě.
0: Fakt?
1: No, on je jakože ve staré budově a vevnitř je to jakože bývalá nádraží restaurace, ale je tam velký sál, krásný, lustry jsou tam, já jsem to teda neviděl, jo, ale jenom zvenku, ale tak jestli tam ještě
0: říká
1: někdy pojedu,
0: to,
1: jestli tam někdy pojedu, tak se tam půjdu podívat, jo, vypadá to luxusně, jakože, ne fast food, ale prostě jakože nějaká restaurace.
0: Dobře, no tak...
1: Nugatý pája hudňár, nebo co?
0: To je fakt ale nejhorší jazyk na světě, podle mě maďarština. Jakoby nejhůř naučitelný, víš, že já mám pocit, že tam žádné slovo není slovo, prostě to vůbec nedává jako smysl.
1: Nem to do Maďaro.
0: No.
1: Ker mi dare reč, min ten ker.
0: Já ti taky teďka to, jo,
1: no, tak
0: dám šanci si procvičit mozek. Já tady mám pro tebe dvě slova pospátku, takže první. Anrcaz.
1: Chátran. Ne, záchrana.
0: Ne. Výborně, že byste viděli vlastně v obličeji, teďka bych vám přála.
1: Eci na TS. Stanice.
0: Ano.
1: Jo, to Eci, to mi tam jakože moc... A co ty? Ty jsi byla na záchranné stanici?
0: Nebyla jsem. Teď jsem měla vstup o pánovi, jak mu, jestli víš, Brně Slatině vyhořela ta záchranná stanice.
1: Ty normálně vždycky jako potichu mluvíš, potichu.
0: Já naschval, protože já si většinou z toho posledního vstupu beru tu inspiraci, jak já si říkám, a to vlastně neslyšíš, takže gratulujeme pánovi z Slatiny. Víš, tak,
1: no a já se z tě chtěl zeptat, co tam bylo. No tak, no, tak mi to poví za
0: tak jo.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji. agrotecauto.cz.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: díky, že posloucháte rádio Jižní Moravy, Čenasky, jejich víno, 13 hodin 54 minut, to je aktuální čas, tak se pojďme podívat na to, co nás čeká za muziku po 14. Bude třeba Shaggy, jeho Angel. Co se týká československé muziky, tak mimo jiné One Man Show, Cizí zeď. A co se týká těch novějších věcí, tak bude Shakira i Zů. Já jsem Vlastně Mací, přeju vám krásné pondělní odpoledne, už za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Jihomoravský kraj podpoří obědy dětem z chudších rodin. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
6: To nemyslíš vážně? 11:30?
7: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
8: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz
9: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
10: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosu. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu

0: www.klimastyle.cz.
1: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz. Festival Ultra.

0: objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
3: Hezké pondělní odpoledne, necelé dvě minuty, bude 14 hodin.
4: Kovo Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Jihomoravský kraj podpoří obědy dětem z chudších rodin a Bzenec prošel auditem hospodaření bez chyb. Jihomoravský kraj příští školní rok podpoří děti z rodin, které si nemohou dovolit platit školní obědy. Na program potravinové pomoci kraj vyčlenil přes 32 milionů korun. Peníze pomohou dětem z rodin ohrožených chudobou, dluhy nebo například samoživitelům. Do letošního programu se na Jižní Moravě zapojilo 138 škol. O dotace budou školy a školská zařízení žádat od 23. června tohoto roku do 1. března příštího. Bzenec uspěl při pravidelném přezkumu hospodaření za loňský rok. Audit, který provedl krajský úřad, neodhalil žádné závažné chyby ani nedostatky. Město navíc není zatíženo dluhy nebo jinými závazky. Na účtech má aktuálně zhruba 60 milionů korun.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Moravské Nové Vsi měříte 17 stupňů Celsia. Tady v Hodoníně máme 16 a v Dolním Němčí a v Ostrožské Nové Lhotě je potom 15 stupňů Celsia. Jak bude zítra? Zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Z rána v údolích případně ještě mlha. Odpoledne oblačno s tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřka. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost jen částečně ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na Jižní Moravě 20 až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 19 až 22.
7: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistacar Hodonín a Kyjov.
5: Rádio Jih. Doprava.
3: Pojďme se podívat také na silnice. V Brně Zábrdovicích v ulici Příkop se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. A na dálnici D52 před omezením na 7. kilometru směrem od Brna na Pohořelice se tvoří 3-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, tak vám z rádia přejeme šťastnou cestu.

0: Čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to jsou Evanescence. Tak a co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, které mimo jiné budou taky o rybičkách 48 a jejich hitovce Slibuju, že nebudu pít. No jasně, budeme blahopřát dnešním oslavencům. Jak se tak dívám, tak to bude určitě do Uherského Hradiště i do Otrokovic. A rozhodně si dáme jeden fórek, protože dneska je den návštěvy příbuzných. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Viola, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Z rádia ještě přejeme všechno nejlepší a gratulujeme i tobě, kdo dnes 18. května slavíš narozeniny, stejně jako Boďa Krysková z Uherského Hradiště, Katka Živná z Otrokovic nebo Patrik Sulí ze Slupného. Tak všechno nejlepší.

0: Je Mezinárodní den muzeí a je také den návštěvy příbuzných. Na dnešní pondělí 18. května se nám sešla sestava osobností jako hrom, tak jsem vybral pro vás myšlenku od muže, který byl symbolem neuvěřitelného klidu, optimismu a lidskosti. Dnes by oslavil narozeniny papež Jan Pavel II. Jeho slova se fantasticky hodí k naší odpolední životní filozofii a k tomu, co si pouštíme každé pondělí po 15. hodině do uší. Tak dobře poslouchejte. Budoucnost začíná dnes, ne zítra. Často máme totiž tendenci odkládat svou spokojenost, klid a radost na někdy jindy. Říkáme si, až dodělám tenhle projekt, až bude víkend, až bude po zkouškách, až vyhraju peníze, až milit, jenže dny a náš čas mezi tím bez povšimnutí protékají mezi prsty. Spokojený život a pevné zdraví se nebudují v budoucnu, ale z rozhodnutí, která uděláme právě teď. Nebo dnes. No a když máme ten den návštěvy příbuzných, dáme si jeden vtípek na toto téma. Přijde tchýně navštívit mladé a zeťák se jí hned ve dveřích ptá. A jak se vlastně dlouho zdržíte, maminko? Dokud mě nebudete mít plné zuby. Aha, a nedáte si aspoň kafe?
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: show Cizí zeď na frekvencích Rádia Jižní Moravy. 14.27, to je aktuální čas. Jak to vidím s leteckou dovolenou do Řecka? Odhalí dnes odpoledne někdo to správné sedadlo v letadle?
1: Je to o hvězdách, prosím nás všechno, máš jasnou odpověď.
0: Tak doufám, že budete mít připravenou tu správnou odpověď s správným sedadlem, abyste mohli odletět letos do Řecka na dovolenou pro dvě osoby. Tak si připravte telefony, po další trojce hitů pro dobrou náladu bude další možnost tipovat. Buďte u toho.
2: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burger z Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
5: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
6: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservis.cz.
7: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynářez.cz.
8: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun.

0: Vojtěch vás pošle na dovolenou do Řecka.
1: Ano, je to tak, kdo chce na dovolenou do Řecka na ostrov Evia, chce sebou vzít partnerku, partnera nebo kámoše a kámošku, měl by teď všeho nechat a skočit po svém telefonu a mít připraveno telefonní číslo 518 345 678 a jakmile mávnu, vytočit tuto naši studiovou linku a dovolat se jako první. Termín letecké dovolené pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun se blíží, letí se z Brna 11. června. Na pláž to budete mít 60 metrů a v blízkosti ubytování máte i hory, vodopády nebo termály. To vše samozřejmě od cestovní kanceláře KM Travel a také Rádia Jih. Tak věřím tomu, že někdo už konečně to správné sedadlo tipne. Tak připravte si telefony s číslem 518 345 678. Dám vám čas, abyste si to naťukali. 518 345 678. A v tuhletu chvíli uvolňuju naši studiovou linku, takže ten, kdo bude první a dovolá se sem k nám do studia, tak má možnost si tipnout správné sedadlo v letadle. Jdeme na to. Tady je Rádio Jih. Kdo pak je na druhé straně? Haló?
2: Zdravím, zdravím.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, Honza.
1: Nazdar, Honzo, odkud nám voláš?
2: Z Lipova, po roce.
1: Z Lipova, dobrá. Prosím tě, co ty a dovolená? Plánuješ něco letos?
2: No, samozřejmě.
1: Jo, co? Řecko?
2: Ne, svatbu.
1: Svatbu, jo? Če, za flašku slivovice ti to rozhlumujím, co? Takových by se našlo, já vím. Dobrá, prosím tě, musíme tě naučit samozřejmě taky nějaké slovíčko, které se ti potom na té dovolené v Řecku hodí. Tak prosím tě, opakuj po mně, kalí-orexi. Kalí-orexi. Ano, to je jako dobrou chuť.
2: Aha.
1: Jo, tak to potom můžeš na svatbě jakože zkusit a tvoje se potom
2: vypadí.
1: A na zdraví, člověče, to tam někde mám, ale už to nemůžu najít. Tak prosím tě, jdeme na to, máme tady řadu 1 až 25, sedadla A až F. Prosím tě, a kdy máte tu svatbu?
2: Za 3 týdny.
1: Za 3 týdny. To znamená, že to vychází v tom termínu jako... Že...
2: Ne, potom.
1: Až potom, no tak to byste měli předsvatební cestu, že jo?
2: Ano, ano.
1: Nebo by to byla rozlučková?
2: No, dal bych to asi rodičům.
1: Dobrá, tak prosím tě, jaký je tvůj tip? Ještě jednou připomínám, řady 1 až 25, sedadla A až F.
2: Tak zkusím C18.
1: C18 jako Cyril 18, jo? Slyšel jsem správně.
2: Ano, ano.
1: Cyril 18, dobrá zpráva je ta, že tohleto sedadlo ještě nikdo netypoval.
2: To je dobře.
1: To je dobře. Honzi, držím pěsti, aby to klaplo, aby to vyšlo.
2: Děkuju.

0: A nevyšlo to. Hele, máš štěstí v lásce, to je jasné.
1: Ano.
0: Tak zdravíme do Lipova, přejeme hezký den. Měj se, čauko.
1: Ano, mějte se, radko.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože my si tu dovolenou opravdu od cestovní kanceláře KM Travel nenecháme pro sebe. My vám ji, našim posluchačům, chceme dát. Tak rozhodně držte vlnu na jihu.
2: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Běh pro opuštěná a týraná zvířata se uskuteční v sobotu 23. května v Ořechově u Uherského Hradiště. Program začíná v 10 hodin, samotný běh odstartuje v 11 hodin. Připraveny jsou trasy na 300 metrů, 2 a 5 kilometrů. Startovné je 200 korun pro dospělé a 150 korun pro děti. Na místě bude zajištěno občerstvení. Kompletní výtěžek z akce poputuje vybraným útulkům a pomůže zvířatům, která to potřebují.
3: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dneska, hezké odpoledne vám všem na frekvencích Rádia Jiží Moravy. Čas nás tlačí, blíží se nám 15. hodina, tak co si zahrajeme po 15. Bude Joe End of the Beginning. Taková pohoda, bude taky Poetika Půlnoc. A zazpomínáme na Real to Real, I Like to Move It. Baltice řeší spor kolem parkoviště u Rejsny, také o tom budou další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Mkeleva Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Kristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human a za Myšník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho.
6: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
7: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
8: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
6: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
7: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
8: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
6: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
9: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
10: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
11: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
12: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
13: Vitajte, strýcu. To je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
14: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk.

0: Sportovní družstvo Ježov u Kyjova slaví 30 let na trhu, 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí, kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek, to je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.briskvd.cz.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
7: Hezké odpoledne, bylo 15 hodin.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Baltice řeší spor kolem parkoviště u Rajsny a brněnské Židenice otevřely workoutové hřiště a opravili psí výběh. Ve Valticích pokračuje spor kolem parkoviště u Rajsny, které podle vedení města částečně vzniklo na městském pozemku bez předchozího souhlasu radnice. Rada města proto nejprve zamítla povolení sjezdu a souhlas vydala až po odstranění části stavby zasahující na městský pozemek. Dalším problémem je podle města nesoulad projektu s územním plánem, protože plocha je vedena jako nezastavěné území určené pro hospodářské lesy. O konečném postupu a souladu stavby se zákonem má rozhodnout příslušný stavební úřad. V Krásného ulici v brněnských Židenicích vzniklo nové workoutové hřiště s bradley kruhy a dalšími prvky pro cvičení. Městská část ho vybudovala po podnětech od dětí, rodičů a učitelů, kteří chtěli sportoviště poblíž školy. Nové hřiště za 1 700 000 korun využívají děti i dospělí a podle radnice má mezi lidmi pozitivní ohlas. Součástí úprav je také oprava sousedního psího výběhu, kde původní poškozený plot nahradil nový pevnější. Díky podhrabovým deskám už se psi z výběhu nedostanou ven pod plotem.
9: Rádio Jih. Počasí.
7: V Miloticích měříte aktuálně 17 stupňů Celzia, v Brně a v Polešovicích 16 a v Bílovicích u Uherského Hradiště 15 stupňů Celzia. Zítra bude zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Z rána v údolích případně ještě mlha. Odpoledne oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřka. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost jen částečně ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 20 až 23 stupňů Celzia, ve Zlínském kraji 19 až 22.
0: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistacar Hodonín a Kyjov.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: A pojďme se podívat na silnice. Volala nám Hanka, že si máte dávat opravdu pozor. V Břeclavi v ulici 17. listopadu došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky. Na dálnici D55 na 64. kilometru na sjezdu směrem na Uherské Hradiště narazilo nákladní auto do svodidel. Projíždějte opatrně, kolona se netvoří. No a na Brněnsku před nájezdem na dálnici D52 v Mudřicích směrem od sjezdu z D2 blokuje provoz dopravní nehoda, počítejte s kolonou a také se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme další hity pro dobrou náladu. Tady jsou slibovaní Real to Real a taky Joe.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
11: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: rádiu jich. Tak a co si pustíme v dnešní rubrice Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši právě na rádiu jich? Skladbu od Tomáše Karlíka, který vydává svoji desku a 19. června ji bude křtít taky tady v Hodoníně. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: nestačí. Hudbolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Máme tady další díl rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, kterou vám pravidelně pouštíme na rádiu Jiche v pondělní premiéře a v sobotní repríze. Dnešní skladba Noah od Tomáše Karlíka tady z Hodonína je osvěžujícím návodem na to, jak si zachovat chladnou hlavu ve světě, který nás občas až moc soudí. Je to hymna pro všechny, kteří se odmítají nechat semlít názory druhých a chtějí si prostě jen jít svou cestou s úsměvem na rtech. Text skladby Noah se trefuje do černého v momentech, kdy máme pocit, že nás nikdo nechápe nebo že nám druzí nepřejí. Když totiž slyšíme, že řešením na negativní lidi je prostě si zpívat, připomene nám to tu nejjednodušší cestu k vnitřní svobodě. Skladba Noah od Tomáše Karlíka aktivuje naši přirozenou radost a připomíná nám, že naše hodnota nezávisí na tom, kolik chvály zrovna dostáváme. Spokojenost totiž začíná tam, kde končí strach z toho, co si o nás kdo myslí. No a že o tebe nikdo nestojí? Proti negativním lidem mi pomáhá zpívat si. Proč si to dát do uší? Je to okamžitá první pomoc pro duševní pohodu. Zpěv, i ten v duchu, prokazatelně snižuje stres a pomáhá nám odpojit se od toxicity okolí. Je to volba radosti navzdory okolnostem. Život je příliš krátký na to, abychom se mračili jen proto, že jsme někomu nepadli do noty. Nechte starosti za hlavou, nasaďte sluneční brýle a věřte, že s úsměvem a písničkou na rtech od Toma Karlíka se každá překážka zdolává o hodně líp. Z rádia jich vám v rámci rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, posíláme do uší Tomáše Karlíka s jeho hitovkou Noah.
0: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdete v Lipově a ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, meruňkový nebo lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mýdla. Tak o tenhle ten poukaz budeme hrát tento týden v Tajemném jihu. Rozhodně držte vlnu i za půl hoďky, to znamená po dopravním servise vám dáme možnost získat tenhle ten poukaz. Ale než se k tomu dostaneme, tak co nás čeká po další trojce hitů pro dobrou náladu, kterou si tady u nás odpracují Offspring, Miley Cyrus a taky David Guetta. Park ve Vracově prochází proměnou. Hotová je první etapa úprav u Sokolovny, přibudou ale ještě další novinky. Podrobnosti uslyšíte na jihu do 10 minut. Tak držte vlnu.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
5: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Service Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Service Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Service Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservice.cz.
6: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
7: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. No a my se teďka vrhneme a jdeme do Vracová. Park pod Sokolovnou ve Vracově totiž získal v první etapě revitalizace nové cesty, lavičky i herní prvky pro děti. Lidé už mohou využívat třeba zastíněné pískoviště, trampolínu nebo cvičební dvojhrazdy. Součástí úprav v parku pod Sokolovnou ve Vracově jsou také stojany na kola a v nejbližší době přibudou i odpadkové koše. Město za první část proměny zaplatilo téměř 1,5 milionu korun bez DPH. Ještě letos naváže druhá etapa, která přinese do Vracova například petang hřiště, přírodní jeviště nebo komunitní zónu s veřejným ohništěm. Tak do Vracova samozřejmě zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Tady je Avicii a za chvíli taky Verona, jen tobě.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

vstupenka z hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdete v Lipově a ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, melunkový nebo lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mídla, tak o ten budeme hrát tento týden v tajemném jihu. Za chviličku se dozvíte tu otázku, na kterou budete odpovídat SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp. Pojďme za muzikou, co nás čeká právě po 16. hodině, tak bude Slavíček a Pokáč, Zákaz přiblížení. Bude taky Lady Gaga.

0: Koláčky z Koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
4: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorní kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.

0: inflace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz. Když
1: nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
5: Hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Jihomoravský kraj podpoří obědy dětem z chudších rodin a Bzenec prošel auditem hospodaření bez chyb. Jihomoravský kraj příští školní rok podpoří děti z rodin, které si nemohou dovolit platit školní obědy. Na program potravinové pomoci kraj vyčlenil přes 32 milionů korun. Peníze pomohou dětem z rodin ohrožených chudobou, dluhy nebo například samoživitelům. Do letošního programu se na Jižní Moravě

0: Zapojilo 138 škol, o dotace budou školy a školská zařízení žádat od 23. června tohoto roku do 1. března příštího. Bzenec uspěl při pravidelném přezkumu hospodaření za loňský rok. Audit, který provedl krajský úřad, neodhalil žádné závažné chyby ani nedostatky. Město navíc není zatíženo dluhy nebo jinými závazky. Na účtech má aktuálně zhruba 60 milionů korun.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Ve Velkých Pavlovicích měříte aktuálně 18 stupňů Celsia, v Čejči 17, v Uherském Hradišti 16 a ve Spitinově 15 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Z rána v údolích případně ještě mlha. Odpoledne oblačno s tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřka. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost jen částečně ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 20 až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 19 až 22.
3: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: A pojďme se podívat také na silnice v Brně ve Veří. Na Konečného náměstí směrem do centra se srazila dvě osobní auta. Počítejte se silným provozem a s menším zdržením. A na Znojemsku na příjezdu do Hrušovan nad Jevišovkou směrem od hraničního přechodu Hevlín se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením, místo je s opatrností průjezdné bez držení. Ať už jedete kamkoliv, tak vám z rádia jich přejeme šťastnou cestu.
1: Tajemný.
2: A je to tady poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdete v Lipově a ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, meruňkový či lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mýdla. Tak dnes společně v tajemném jihu pátráme potom, jak se tady u nás na Moravě říká švestkám. Tak svoji správnou odpověď pošlete hned teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. Pátráme potom, jak se na Moravě říká švestkám. 606 703 889, tady posíláte své odpovědi SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp. No a pokud vás vybere počítač, tak je jasné, že pro vás budeme mít poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdete v Lipově a ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, maruňkový nebo lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mýdla. Tak držíme vám pěsti a posíláme Martina Solveiga, taky Clean Bandit.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Tak ještě jednou připomínám otázku. Pátráme potom, jak se na Moravě říká.

0: 16 hodin 9,5 minuty, jdeme na rekapitulaci dnešního tajemného jihu.
1: Tajemný.
0: Ve hře je poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdete v Lipově a ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, meruňkový či lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mídla olejarství.cz. Mrkněte se tam. No a pokud chcete poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v tomhletom e-shopu, tak rozhodně odpovězte na dnešní lehkou soutěžní otázku, protože dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, jak se na Moravě říká švestkám. Své odpovědi posílejte nejlépe hned SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889. Tady posíláte odpovědi na otázku, jak se na Moravě říká švestkám. A pokud budete mít štěstí, tak pro vás máme poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz. Jak se tak dívám na to, kolik vám ještě dáme času? No, no, 2 minuty, jo?
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A teď už tedy v 16 hodin 11 minut Slavíček, taky Pokáč a zákaz přiblížení na frekvencích Rádia Jih.

0: Rádio Jiží Moravy, díky za to. Anastasia v 16.17. Tak a my jdeme do finále dnešního tajemného jihu. Na telefonní lince přivítáme Nelču. Přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Neli, tak asi tušíš, proč ti voláme, že jo? Ty jsi taky správně odpověděla na tu dnešní soutěžní otázku. V ní jsme pátrali po tom, jak se na Moravě říká švestkám. Tak jaká je ta správná odpověď?
1: Trnky.
0: Ano, chtěli jsme slyšet trnky, někteří jste psali i slivky, i ty bychom uznali, ale trnky, to bylo jakože to gro, prosím tě. Máš ráda trnky?
1: No jasný.
0: V jakém stavu?
1: Ve všech.
0: Ve všech, takže tekutý i to, i v povidlech?
1: No, taky.
0: Super, dobrá, tak pro tebe budeme mít poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdeš v Lipově, ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, meruňkový či lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mídla. Kdyby jsi měla hned teď vybrat nějaký ten olej, po kterém by jsi sáhla, švestkový, meruňkový, lněný?
1: Asi meruňkový.
0: OK, tak poukaz ti pošleme přes WhatsApp, popřejeme krásný den a šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
1: Díky moc, měj se, ahoj.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože celý tento týden nabízíme poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz. Mrkněte se tam, protože věřím tomu, že si tam vyberete nějaký ten krásný dárek, ať už pro sebe, anebo pro své blízké.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na rádiu Jih. Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6. května v 16:28. My se podíváme na to, co nás čeká dál, tak budou třeba Kabáti, Dua Lipa nebo Miles Smith a rozhodně bude taky řeč o jedné úžasné ženě, o které poslouchejte. Poctiví a slušní lidé ještě existují, tak jsme rádi, že na rádiu jich můžeme mluvit také o těch, kteří, když něco najdou, co by druhým mohlo chybět, odevzdají to. Držte vlnu a uslyšíte, kdo a kde co našel a co v tom všem bylo.
1: Poslouchejte Rádio Jich online.

0: jedu.
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
3: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
5: Eurobike Fest. Největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptiko, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
6: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservis.cz.
7: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
8: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
9: Klid. Zastav se v Kampy. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
10: Kampy Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampy. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jižní Moravy, 16 hodin 41 minut, to je aktuální čas. Miles Smith, za chvíli Beyoncé, Single Ladies, nebo taky John Newman a Love Me Again. Poctiví a slušní lidé ještě existují. Palec hore pro ženu, která rádio jich poslouchá na 105.1 FM, tedy v Brně a okolí. Strážníci v severní části Brna totiž v sobotu řešili příjemný případ poctivého nálezu. 48letá žena jim přinesla peněženku z doklady a více než 7000 korunami, kterou našla na nedalekém náměstí. Díky osobním dokladům se hlídce podařilo rychle kontaktovat 25letou majitelku. Ta si své věci převzala krátce poté přímo na služebně městské policie. Tak po frekvencích rádia jich teď hrajeme nejen poctivé náleskyni, ale také vám všem, kteří přemýšlíte úplně stejně jako tahleta 48letá žena z Brna. Tak posíláme Beyoncé a Single Ladies.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: co si zahrajeme po 17. budou Wanted, Glad You Came. Dáme taky One Direction, One Way or Another. A co se týká československé muziky, tak se těším, můžete na Miraj dokola. Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné pondělní odpoledne, za chvíli další humoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že brněnské Židenice otevřeli workoutové hřiště a opravili psí výběh. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná, ale dovolená v Řecku, pěkně u moře. Tam je vodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řezpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
6: To nemyslíš vážně? 11:30?
7: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
8: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
9: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
10: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
11: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
12: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
10: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
11: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
12: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
10: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
13: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Hezký podvečer, právě teď bylo přesně 17 hodin.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Valtice řeší spor kolem parkoviště u Rajsny a brněnské Židenice otevřeli workoutové hřiště a opravili psí výběh. Ve Valticích pokračuje spor kolem parkoviště u Rajsny, které podle vedení města částečně vzniklo na městském pozemku bez předchozího souhlasu radnice. Rada města proto nejprve zamítla povolení sjezdu a souhlas vydala až po odstranění části stavby zasahující na městský pozemek. Dalším problémem je podle města nesoulad projektu s územním plánem, protože plocha je vedena jako nezastavěné území určené pro hospodářské lesy. O konečném postupu a souladu stavby se zákonem má rozhodnout příslušný stavební úřad. V Krásného ulici v brněnských Židenicích vzniklo nové workoutové hřiště s Bradley kruhy a dalšími prvky pro cvičení. Městská část ho vybudovala po podnětech od dětí, rodičů a učitelů, kteří chtěli sportoviště poblíž školy. Nové hřiště za 1 700 000 korun využívají děti i dospělí a podle radnice má mezi lidmi pozitivní ohlas. Součástí úprav je také oprava sousedního psího výběhu, kde původní poškozený plot nahradil nový pevnější. Díky podhrabovým deskám už se psi z výběhu nedostanou ven pod plotem.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Pojďme ještě zkontrolovat venkovní teploty. Na jihu a jihovýchodě Moravy, v Rakvicích a v Moravském Písku teď máte krásných 18 stupňů Celsia, ve Veselí nad Moravou 16 a ve Zlíně 15. Zítra bude zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Z rána v údolích je případně ještě mlha. Odpoledne oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřka. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost jen částečně ubývat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 20 až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 19 až 22.
4: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistacar Hodonín a Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Připomínám, že v Brně ve Veří na Konečného náměstí směrem do centra se dořešuje nehoda dvou osobáků. Počítejte se silným provozem a s menším zdržením. A v Brně v Níňské ulici na křižovatce u čerpací stanice Orlen narazilo osobní auto do lampy. Projedete tu jedním jízdním pruhem. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu a posíláme One Direction a taky Wanted.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: my se mrkneme na to, co nás čeká ve vysílání Rádia Jich Dál. Studenti z Línské univerzity vyvíjejí nové zdravé kaše, které se na podzim objeví v obchodech. Do projektu se zapojila i firma ze Slušovic. Tak o tom bude řeč na Rádiu Jich po dalších dvou hitech. Pro dobrou náladu postará se o ně Kaigo a taky Miraj.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně spolupracují se slušovickou firmou Topnatur. V tuto chvíli proto míříme tam, kde rádio jich posloucháte na frekvenci 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Na vývoji nových zdravých kaší pracují studenti technologické i multimediální fakulty ve Zlíně společně s absolventy univerzity, kteří dnes ve firmě působí. Ve školních laboratořích vzniklo 22 různých příchutí s ingrediencemi jako ibišek, čokoláda, maliny nebo kokosový cukr. Odborníci z nich vyberou 3 nejlepší, které se na podzim objeví v limitované edici k 30. výročí firmy. Studenti kromě samotných receptur navrhují také obaly a učí se, jak v praxi funguje vývoj a výroba potravin. Tak do Zlína i Slušovice samozřejmě zdravíme a po našich frekvencích posíláme další 3 hity pro dobrou náladu. Ať se daří!
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, jak zpívala Vesna a Ego, na Moravě zůstaneme, ne sice úplně na té jižní, ale je to Morava. Myslivci v Kunovicích začali regulovat přemnožené nutrie. V okolí řeky, že je totiž podle odhadu asi 70 nutrií. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu a o ty se postarají Ina, Benassi Bros, anebo taky Macklemore.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH, ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4.

0: tuto chvíli míříme po frekvencích rádia jich tam, kde nás posloucháte na 969 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. Myslivci v Kunovicích totiž začali snižovat populaci přemnožených nutrií. Město získalo povolení k jejich regulaci, hlavně kvůli poškozování hrází řeky Olšavy. Nutrie si v březích budují nory, které mohou narušit i protipovodňová opatření. Podle myslivců žije v okolí řeky asi 70 těchto hlodavců a 18 už jich bylo odstřeleno. Město zároveň upozorňuje, že nutrie mohou přenášet parazity a infekční nemoci, proto lidé nemají zvířata krmit. Do Kunovic zdravíme tady z Hodonína, držíme pěsti, ať je všechno v cajku a pošleme další hity pro dobrou náladu. Ty budou zároveň rozlůčkové, protože Vlasta Mancík balí batoh. Odcházím na jedno a my se slyšíme zase zítra ve dvě tady na Rádiu Jih. Tak hezký podvečer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nemáte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Mastrakovo Matkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek, to je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.vd.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
8: Vitajte strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
9: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
10: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Jihomoravský kraj podpoří obědy dětem z chudších rodin a Bzenec prošel auditem hospodaření bez chyb. Jihomoravský kraj příští školní rok podpoří děti z rodin, které si nemohou dovolit platit školní obědy. Na program potravinové pomoci kraj vyčlenil přes 32 milionů korun. Peníze pomohou dětem z rodin ohrožených chudobou, dluhy nebo například samoživitelům. Do letošního programu se na Jižní Moravě zapojilo 138 škol. O dotace budou školy a školská zařízení žádat od 23. června tohoto roku do 1. března příštího. Bzenec uspěl při pravidelném přezkumu hospodaření za loňský rok. Audit, který provedl krajský úřad, neodhalil žádné závažné chyby.

0: ani nedostatky. Město navíc není zatíženo dluhy nebo jinými závazky. Na účtech má aktuálně zhruba 60 milionů korun.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci polojasno, noční teplota 8 až 5 stupňů, zítřek bude oblačný, přechodně může být i polojasno. Během dnes se mohou na části území vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude většinou ubývat. Naměříme 19 až 22 stupňů v Jihomoravském kraji a až 21 stupňů v kraji Zlínském.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejářství.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Když nemůže. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Moravo i při pondělku máme pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci jasno až polojasno a teploty od 3 do 7 stupňů. V úterý pak

0: Pondělní večer na jihu se rozběhl, no a já jsem rád, že jste s náma na cestách doma. A někteří samozřejmě ještě i v práci. Ale speciálně pro vás chystám další songy a pozvánku na letošní dny Slavkova u Brna, kterým bude patřit květnové finále. Na pozvánku počkejte a mějte fajn pondělní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělí večer zůstáváte si hem, no a platí, že ve Slavkově u Brna se připravují letošní dny města. Těm bude patřit poslední květnový víkend, tedy dny od 28. do 31. května. A vy v tyto dny ve městě zažijete Elimon Fresh Festival v Zámeckém parku, jinak obrovský festival gastronomie. K tomu koncerty mimo jiných i Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy, dále taneční vystoupení, vyhlášení sportovce roku, jarmark, divadelní představení, program chovatelů nebo křest knihy za slavkovskou oponou. Tedy mrkněte do programu letošních dnů Slavkova u Brna a vyražte si to tam poslední květnový víkend užít. V tento moment už ale nástup zpět na večerní vlnu jihu, tu jsou další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 18. květnový večer na jihu a my zdravíme do všech koutů naší Moravy. A my dnes přidáme ještě info k letošním slavnostem města Pohořelice. Těm bude patřit první červnový víkend a událost, slibuje našlapaný program. Kdo do města letos dorazí, prozradím už za chviličku. Tak si na to počkejte a do té doby užívejte večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. Pohodové pondělní finále vám si přeje Josef Bouda.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: 18. květnový večer, jedete dál na vlně jihu, no a my přidáme další novinky. Pohořelice se připravují na výroční 20. slavnosti města. Ty proběhnou 5. a 6. června, vy si v rámci nich užijete třeba koncerty Marie Rotrové, Darry Rollins nebo Pokáče. Přidají se navíc Valda Gang, Vesna, Rytmo Factory, Bez kofeinu a spousta dalších. Vstup bude zcela zdarma, chybět nebude spousta pití a jídla. Tedy oslava 20 let slavností města Pohořelice už 5. a 6. června. My na jihu třeba pro váš čas, kdy spřádáte plány na další dny, přidáváme další hity pro lepší náladu. Tak pojďme na ně. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pondělí 18. květnový večer na jihu, rozbíhá se předposlední květnový týden a já doufám, že jste i přesto, že za mě docela bezdůvodně padla na Moravě o víkendu spousta akcí, předpovědi rosníček se tradičně nevyplnily, užili víkend a přímo dnes nezapomněli pogratulovat Natašám. No a zítra už své jmeniny oslaví Ivo. Ivošu potkáte 156 na Hodonínsku, 86 na Břeclavsku, 235 na Zlínsku, 145 na Kyjovsku, 33 u nás na Bučovicku a 1295 na Brněnsku. Dnes speciální pozdrav malým fotbalistům z Rašovic, které trénuje Peťa Líznár. A k tomu navíc jihu další songy pro super náladu. I při pondělku s váma na jihu zůstává Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Moravo i při pondělku máme pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci jasno až polojasno a teploty od 3 do 7 stupňů. V úterý pak polojasno, později oblačno a k tomu lokální přehánky, večer ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.

0: pondělní večer na jihu rozjetý, no a my se dnes budeme věnovat vlastně už tradičnímu bučovskému Pojď na pivo festu. Termín letošního ročníku představím mu za chviličku. Sihu vás domů do práce nebo i za volanty zdraví, Josef Pouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: večerní zda na vlnách jihu, no a já vás při pondělku pozvu i na pivečko. V Bučovicích na 27. květen připravili další ročník Pojď na pivo festu, kde se i letos budou prezentovat oblastní mini pivovary. Hrát budou kapely, bude se grilovat a servírovat to nejlepší jídlo. To vše proběhne přímo v centru Bučovic na náměstí Svobody. Takže kdo z vás má rád to nejlepší pivo, super muziku a parádní atmosféru, tak se stavte 27. května v Bučovicích. Pondělí se krátí, no a my na jihu jedeme dál, a to s nejvymazlenějšími hity pro dobrou náladu, tak užívejte. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní večer na vlnách Jihu v Běhu a já vám musím připomenout, že brněnský Prigl čeká velkolepá oslava 80. výročí spuštění lodí na hladinu brněnské přehrady. Co v rámci této velké květnové oslavy zažijete, prozradím za chvilku. Do té doby mějte vy všichni si hem parádní májový večer s hity pro dobrou náladu. Tedy ať už relaxujete, cestujete nebo pracujete, zůstaňte s náma. V Hodoníně s váma i dnes večer zůstává Josef Bouda.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Hodonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Další májové pondělí se posunulo do svého večera a vy zůstáváte i 18. května s rádiem Jich. No a platí, že v Brně na Priglu se budou ještě tento měsíc slavit velké kulatiny. Brněnské parníky se totiž letos dočkali 80. výročí spuštění na hladinu Brněnské přehrady. No a právě oslava tohoto výročí bude probíhat už tuto sobotu 23. května. A v programu nebude chybět pěnová párty, koncerty, diskotéka, aktivity pro děti, ukázky techniky záchranářů, prohlídky lodí, doprava centrem historickými vozy, plavby nebo gastrozóna. Takže Moraváci do kalendáře Puntík tuto sobotu 80 let brněnských parníků na Priglu. Na jihu žijeme 18. květnovým večerem a já vám ho osvěžím další porcí luxusních hitů pro super náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. V práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Pondělní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Na Moravě v noci jasno až polojasno a teploty od 3 do 7 stupňů. Úterý pak polojasno, později oblačno a k tomu lokální přehánky, večer ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. Jak bude, víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
0: Rádio Jih.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemně

0: koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Ratio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.ratio.cz.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Pondělí 22. Vy jste si hem. No a já mám pro vás aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě jasno až polojasno a teploty od 3 do 7 stupňů. Úterý pak polojasno, později oblačno a k tomu lokální přehánky. Večer ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: rád, i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: I hodinu před půlnocí jste si hem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes noc a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě jasno až polojasno a teploty od 3 do 7 stupňů. V úterý pak polojasno, později oblačno a k tomu lokální přehánky, večer ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. I pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí dokáží zvednout náladu. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih. Ze studia vás i dnes v noci zdraví Josef Bouda.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj, zatáčky, tuší se svět, sem na stračky, vedle mě zvrací.

0: vyrobíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je...

0: Vaše. Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle. A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz, kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme další květnové úterý s datem 19.5. Po zbytek noci bude na Moravě jasno až polojasno a teploty od 3 do 7 stupňů. V úterý pak polojasno, později oblačno a k tomu lokální přehánky. Večer ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. Krásnou noc přejeme a teď skvělý úterní den ve společnosti Rádia Jih.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih.

0: nemáte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.

0: these beautiful things that I've got.
1: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejářství.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.